0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. A krásná jízda v písničkách na přání samozřejmě pokračuje až do 6 hodin do rána, takže před námi je toho ještě opravdu spousta. Nejenže můžete volat, připomínám telefonní číslo 210-323-323, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. No a teď je tu hlasovka od Pavla.
2: Ahoj Leni. Máme uzávěrky výplat a pracuji do noci. Šlo by něco trošku od Linkin Parku, ideálně z alba From Zero a Emptiness Machine. Moc díky. Ahoj všem, dobrou noc.
1: Pájo, Emptiness of Machine bohužel nemám, tak doufám, že tě potěší i klasika Breaking the Habit.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Je to tak, spousta písniček na vaše přání, pokud se třeba někde v práci na noční, anebo jen tak doma nemůžete spát, tak o to jsme tady my, noční sovy, abychom vám tu noc trošku zpestřili. No a mám tady hlasovku od Míry.
2: Ahoj Lenko, tady kamionák Míra, prosím tě, mohla by si mě a kolegovi jeden ve dvojce do Dunkirku na trajek do Anglie zahrát Jeruzalému, díky moc, ať nám cesta utíká, čauky.
1: Míro, Jeruzaléma, oblíbený song i tady na Radio Kiss, pojďme si to dát.

Tour Me právě teď dohrál na rádiu Kiss. Máme za, dalo by se říct, už 3 minutky, 2:30 kysáci. Pokud jste někde na noční teďka, stejně jako já, tak víte co, dejte si něco dobrýho, udělejte si to hezčí, dejte si třeba klidně i čokoládu, protože čokoláda má v sobě spoustu energie. OK, jsou to takový ty rychlý cukry, jak se říká, ale co si budem povídat, občas takové je jako kostička čokolády udělá velkou parádu a velkou radost. Mě by zajímalo, protože pořád tak trošku jako bojuju s tím, co tady v noci na nočních jíst, abych jako nehřešila moc, protože přece jenom je noc a nemělo by se jako by jíst, ale zároveň na druhou stranu vy pracujete, takže něco byste jíst měli. Takže dejte mi tipy, co si takhle děláte za svačinky na noční, nebo co vlastně jíte k jídlu během vaší noční. Posílejte mi určitě hlasovky a samozřejmě si nezapomeňte přát i nějakou vaši oblíbenou písničku, no a nebo taky volejte na telefonní číslo 210 323 323. Dáme si další songy, teď už Paul Fandik. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další song na přání bude v režii Andrej. Taky se konečně dovolala žena. Ahoj, Andy.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jak se máš? Dneska v noci seš v práci?
2: V práci.
1: A do kolika tě to čeká?
2: Do 6 do rána.
1: No tak to jsme na tom úplně stejně, hele. Skoro polovina za náma. Teda před konečně. Náma už jenom. Co zahrajeme?
2: Prosím tě, poprosila bych tě o Veronu, na mě nečekej.
1: Ano, a komu písničku zahrajeme, komu ji posíláš?
2: Bylo by to pro mě, pro tebe, pro kolegyni Zdeničku a pro pana Jendu, co jezdí v Sance.
1: No tak jo, tak pojďme rovnou na to a já ti přeju, ti to v práci rychle utíká, měj se krásně.
2: Tobě taky, díky.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kate Ryan z Jonte, no a my jdeme na další písničku na přání. Ještě před 15:00 právě jednu stihneme. A připomínám telefonní číslo 210-323-323, apka Rádia Kiss. No ale teďka tady mám e-mail od Jakuba. Ahoj Leni, tak já za volant a do práce nosím jerky maso, je to plné bílkovin a i nějakých ten sacharid to má. Můžu poprosit o zahrání Disturb Sound of Silence? Tak, určitě zahrajeme si Sound of Silence. No a Kubo, jako musím říct, že sušený maso není nic pro mě, jakože asi bych to nepozřela. Jako, tohle to opravdu ne, ale chápu, že to je zdravý a takhle jako na zobačku v noci se to 100% hodí. A teď už Disturb of Silence.
2: Hello.

0: Noční Jubox.
1: Pharrell Williams a Happy, doufám, že takhle happy jste vy i třeba v práci na noční, že vám to tam hlavně rychle utíká. Já připomínám telefonní číslo sem do studia 210 323 323 a nebo další možnost, jak si přát oblíbenou písničku, je poslat přes apku Radia Kiss hlasovku, jako to udělal Tomáš.
2: Dobré ráno, Radio Kiss, tady Tomáš Zavířová. Prosím o zahrání písničky Ať je hudba tvůj lék a bylo by to pro vás, pro všechny do rádia, pro všechny lidičky, kteří mají tuhle písničku rádi, a taky pro moji přítelkyni Světlanu do práce a pro její kolegyně. Jen tak pro dobrou náladu děkuju a mějte se krásně, mám vás rádi.
1: Já myslím, že dobrá nálada vyřeší většinu problémů. Ne, nevyřeší, ale naštve tolik lidí, že stojí za to si to užít a nenechat si ji vzít. Každopádně Lunetiky si dáme a já jenom připomínám, že pokud máte rádi Lunetik, tak slaví 30 let, neuvěřitelný, 2. října v O2 Univerzu. Samozřejmě lupeny jsou ještě k sehnání.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jubox.
1: Rádia Kiss.
2: Chaos a Vodopády dohráli na Rádio Kiss a teď už je výběr na Lukim. Ahoj, Luky.
3: Ahoj, já tě zdravím.
2: Taky tě zdravím. Co pak děláš takhle brzy nad ránem?
3: Prosím, řídím, jedu na Rozvadov, z Rozvadova zpátky na Kladno.
2: Tak držím palce, ať to všecko zvládneš, ať jsou cesty v pohodě. A co zahrajeme?
3: Děkuji. Una Bomber, se je Terosegej.
2: OK, mám to tady připravený a pro koho to bude?
3: Prosím tě, bude to pro všechny, komu se to líbí, tahle ta písnička. A hlavně prosím tě pro Honzika, který to baví teďko na Brno pode jednice a má to ještě nějakých 55 nebo 50 kilometrů, tak ať vzpědu dojede.
2: Tak jo, tak hodně štěstí na cestách, hlavně v pořádku a tady posílám song, měj se hezky.

Urban All Stars a Jean-Luc, skvělá pecka, Never Gonna Give You Up. Máme za minutku, půl čtvrté, já vám přeju krásné dobré ráno, pokud právě teďka třeba vstáváte do práce, tak dneska bude krásný den. Meteorologové hlásí klidně až na některých místech tropickou třicítku, ano, slyšíte správně, 8. září a teploty budou atakovat třicítku, ale bude to jako výjimka tenhle ten týden, protože pak má přijít nějaká studená fronta a má se ochladit. Takže pokud máte dneska možnost vyrazit ven a nebo třeba klidně ještě i na koupák, tak doporučuji proto právě dnešní den využít, protože má být krásně. No a my pokračujeme v muzice, teď už Backstreet Boys a připomínám telefonní číslo 210-323-323. Zavolej si o svůj oblíbený song právě teď. Radio.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, pojďme si dát další písničku na přání. Na drátě je další volající, kdo pak je tam?
2: Ok, tady Pepíno.
1: Čau Pepíno, moc tě zdravím. Co takhle brzy po ránu, máš se?
2: Hele, dobře, zavolám se v práci, takže v pohodě.
1: A už jsi nějakou dobu na cestách, nebo jsi teďka začal?
2: Ale už skoro hodinu, no.
1: No tak, ať ti to hlavně rychle dneska všecko uteče. Co ti tam připravím za písničku?
2: Hele, domluvil jsem se tý, že vyzáže formuly a bylo by to pro všechny, co poslouchají, co jsou za volantem, pro tebe do studia a pro všechny dobrý lidi.
1: No tak jo, super. Myslím si, že ideální song k pořádnému rannímu nakopnutí. Co ty na to?
2: Že jo?
1: Tak jo, tak si to pojďme dát a měj se hezky a úspěšný den.
2: Díky tobě taky. Díky.
1: Ahoj.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
4: Schumacher.

0: kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: Noční Jukebox.
1: Je to tak, jdeme na další písničku na vaše přání, protože nejen, že můžete volat do studia, ale vy taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. No a jedna hlasovka tady takhle před čtvrtou raní čeká od Jendy.
2: Ahoj, tady Kamiňák Jenda. Prosím, zahrajte mi On Sleepy od Underworld. Díky.
1: Tomu říkám, skvělý výběr, pojďme si to dát, ať nás to trošku po ránu nakopne.

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, ladíte Radio Kiss a noční juboxy, před námi Luna a další spousta songů.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Radia Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: I po čtvrté hodině samozřejmě pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu už je Jirka. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, dobré ráno, já tě zdravím.
1: Taky ti přeju hezké ráno. Co ty, jsi na noční nebo teďka vstáváš do práce?
2: Ne, už jsem ráno stál, už jsem za volantem a čeká mě dlouhá šichta dneska.
1: Do kolika tě to dneska čeká?
2: Do večera.
1: Teda, tak to klobouk dolů, to budeš mít hodně náročný den, viď?
2: No, právě.
1: Takže písničku na přání si 100% zasloužíš, ostatně i jako jiní kysáci. Co by to mělo být?
2: Prosím tě, Coldplay, Sky of Full Stars.
1: Ano.
2: A chtěl bych to pro moji milovanou rodinu, pro ženu, která je doma s mojí dětma, ještě spijou. A pro všechny, kdo jsou za volantem, ať se v pořádku vrátí domů a pro tebe, ať ti to rychle uteče.
1: No okej, tak jo, pojďme rovnou na to, Coldplay, a já ti přeju krásné ráno. Ahoj.
2: Děkuju, já tobě taky, ahoj.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Jo, pojďme si dát ještě pár písniček na přání, protože až do 6 hodin do rána jsem tady pro vás a vy si můžete vybírat, co tady na Kisu budeme hrát. Pojďme si pustit hlasovku od Zdény.
2: Ahoj Lení, zahraj prosím tě Subfocus Solar System pro všechny řidiče, pro všechny kysáky, ať nám to pěkně po ránu utíká, ať se trošku probereme. Děkuju, Zdena, čau.
1: Tak další song, který je opravdu na pořádný probrání, takhle před půl pátou ráno, Subfocus, pojďme na to.

Senfeld a Time After Time, máme za 2 minuty půl páté ráno, kysáci, já tady projíždím náš Kiss Shop a říkám si, co všechno bych tak potřebovala a vlastně bych potřebovala úplně všechno, co ještě nemám. Každopádně, co určitě ocení všechny maminky a tatínkové, tak je malej Ráďa a jeho bodíčko. Ano, přesně tak. AI trošičku zapracovala, ale Radio Kiss myslí i na ty nejmenší kysáky a máme červené dětské body s logem Radio Kiss na přední straně. Jsou varianty na 3 až 6 měsíců, potom na 6 až 12 měsíců a na 12 až 18 měsíců. Takže opravdu úplně od těch miminek až po takový ty trošku větší batolátka, naprosto skvělej matroš, bavlna a viskóza, takže doporučuju pro všechny, já miluju tyhle ty materiály a myslím si, že pro miminka, pro malý děti je to taky naprosto skvělý. No a malej Ráďa bude pro vás jenom takovej bonus. Ne, naštěstí ho nedostanete i s tímhle s tím balením, ale bodíčko si myslím bude dělat velkou parádu. Pokračujeme Labuš a za chvilku další song na vaše přání, takže připomínám telefonní číslo 210 323 323. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Pojďme si dát další písničku na přání, protože na telefonu už netrpělivě čeká Michal. Ahoj Michale.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
1: Přeju ti hezké ráno, co ty, jedeš celou noc, nebo jsi teprve teďka před chvílí vyrazil do práce?
2: Teď ráno už jsem vyrážel směr Zlín, no, mám to docela daleko, takže abych tam byl co nejdřív.
1: A do kolika tě to čeká, máš dlouhý den dneska?
2: Dneska si myslím, že tak do 3 do 4 odpoledne.
1: No a potěším tě, protože má být krásně 30 stupňů, tak třeba ještě užiješ hezkýho dne potom odpolko.
2: Jo, tak to je paráda.
1: No.
2: Jsem ani nekoukala na počasí, hojíte tak pro všu.
1: Čověče, fakt dneska má být takhle neuvěřitelně krásně, takže jeden opravdu asi z posledních letních dnů. Co ti zahrajeme?
2: Tak, já bych si přál od tebe Vesna Moravo, přece domů už kousek od té Moravy do toho Zlína, tak aby to to.
1: A pro koho to bude?
2: Bylo by to pro všechny vlastně dodávkáře, pro všechny kamilňáky a hlavně pro tebe dorazy, aby ti to uteklo a šla si spát dříve jak my.
1: No, to asi půjdu, si myslím, protože v 6 hodin padlá ranní trojka, mě vystřídá. No a půjdu si samozřejmě na chvíli lehnout. Hele, tak jo, pouštím Vesnu a Ega Moravo. Míj se a ahoj.
2: Super, moc díky, ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Ranní výzva.
1: Tento týden vaše přání splníme úplně poprvé. Posluchačka Rádia Kis Jana má dva syny, Leoše a Honzu. Honzovi bude teď ve čtvrtek 18 let. Honza vystupoval jako DJ, co si tady pročítám, že by možná rád takovouhle práci.
2: On to má prostě jako koníček, jo.
1: Mohli bychom udělat tu věc, že bychom Honzíka přímo 10. září oslavili v ranním vysílání na Kisu.
2: Tak to bylo skvělý.
1: Pozveme nějakýho opravdu šikovného DJe do ranního vysílání na 10. září. Takže nejenom, že by si kluci mohli popovídat, ale zároveň by mohl naživo vidět, jak to vypadá, když hraje někdo, kdo hraje na akcích pro tisíce lidí, a zkrátka by to byl takový raný narozeninový mejdan.
2: Tak to by bylo úplně boží.
1: Takže bude mejdan ve čtvrtek.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

Jubox. Právě nám dohrál Icon a Lonely. Doufám, že vy se takhle před pátou raní necítíte nikterak osamocení. I když třeba právě teďka vstáváte do práce, tak mám pro vás pozitivní věc. Má být krásný, teplý letní den, takže doufám, že si to užijete i přesto, že třeba právě teďka do té práce musíte. No a hlavně máme tady ještě další písničku na přání, kterou mi píše Evina, o kterou mi píše Evina. Ahoj, nějak mi nefunguje hlasovka, prosím, how much is the fish pro všechny, kteří pracují ve vlaku, ať to jezdí bez mimořádných událostí. No tak jo, tak pro všechny nejen cestující, ale i pracující ve vlaku, průvočí, co tam je ještě za profese, no strojvedoucí, stevardky, to jsou takový ty, že jo, v těch větších vlacích, těch pendolínech a tak, tak posílám skutřiky, ty samozřejmě nespí, v noční jukebox se chybět.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Ještě do 6 hodin stihneme pár písniček na vaše přání, takže určitě neváhejte a klidně si o písničku zavolejte, stejně jako to udělal Jirka. Ahoj Jirko.
2: Ahoj, dobré ránko, vyčuji.
1: Taky ti přeju krásné ránko. Už jsi dlouho vzhůru nebo jsi na noční?
2: Ale vzhůru jsem se 20 minut a jdu na ranní do práce.
1: No tak to držím palce, ať ti to v práci dneska rychle utíká, je to naprosto bez problému. Co zahrajeme na cestu?
2: Ale jakož jsem se dneska domoval poprý vůbec do vysílání, tak bych tam chtěl Imperio, Kovadis. A je to pro všechny lidi, co jdou ráno do práce a co to poslouchají, toto úžasné rádio. A pro tebe.
1: No tak jo, tak super, pojďme si to dát, já ti přeju hezké dobré ráno a měj se pěkně.
2: Děkuju, ty
1: čau,
2: taky mi krásně.
1: Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pokračujeme dál v krásné jízdě, kysáci, pokud právě teďka vstáváte, tak vám přeju pěkné dobré ráno, venku slunečno, teda ještě teda docela tma, ale dneska má být krásný počasí. Dalo by se říct poslední letní den, takže pokud můžete, tak po práci třeba vyražte někam ven. No a my tady máme další jukebox, a to tentokrát hlasovku od Šneka.
2: Hezké ráno, Leničko. Když budeš taká hodná, zahraj prosím od Pokáče Mám doma kočku. Bylo by to pro tebe do studia, pro Pítrse, pro Koťu, pro dětka, pro Šreka, pro Jendu, pro Davida do Hovlíškového brodu, Rončovi do taxíku, pro Bábinu a zkrátka pro všechny kysáky, ať jsou be happy. Díky, Šnek.
1: Tak jo, pojďme si dát Pokáče. Dneska těch českých písniček nebylo za stolik, takže jedna kočka pro vás.
3: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. E-Type a This is the way. Ano, přesně tohleto je ta cesta, jak si udělat hezčí ráno, pustit si nějakou pořádnou pecku na rádiu Kiss, anebo nechat někomu něco zahrát, udělat radost. No a já tady teď mám hlasovku od Kuby.
2: Dobré ráno, Leníčko, Sluníčko. Já bych poprosil, zahraj nám nějakou parádní úterní pecku, ať se nám líp stává a kdo ještě nestává, ať se mu dobře stane. Všem, kdo jedou do práce i z práce, tobě do rádia, všem řidičům, řidičkám, do brněnskýho depa PPL, Laďovi, Rohlíkovi, Kazdičovi, Pavlíkovi, Novákovi a celé té špičkové tlupě. Děkuji a krásné ráno. Čau.
1: Kubi, a ty si říkal, že ať zahrajem cokoliv, a já jsem tak přemýšlela, co jsem dlouho neslyšela, jaká písnička by mi tak udělala radost. Jo, přiznám se, vždycky jsem měla ráda Britney Spears, když měla takovou tu svoji éru, kdy opravdu to frčelo, byla nabušená a ty songy měly grády. Takže pojďme si dát jednu Britney a Lucky.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to tak, ještě dvě písničky na přání stihneme. Kdo pak je na telefonu? Halo, halo.
2: Ahoj, tady je Tomáš, Český Lípy.
1: Ahoj Tome, zdravím tě, co jsi vybral za písničku?
2: Ale vybral jsem Na ostří nože od Evy Farný.
1: Dobře, dobře, dáme si Evičku. A pro koho to bude?
2: No, bude to pro všechny kysáky a hlavně pro moji manželku, která už je nahoře a ona měla hrozně ráda, tak hlavně jí. No.
1: Tak jo, tak si pojďme dát Evu Na ostří nože a já ti přeju krásné dobré ráno a vám taky, kysáci.
2: Já to by taky. Dobrý, ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Poslední dnešní song na přání kysáci. Vidíte, já jsem se tady už zamyslela nad tím, že teda jako už bude 6. hodina, kde je ta ranní trojka. Ještě tady máme jednu písničku na přání, takže pojďme si pustit hlasovku od Evči.
2: Dobré ráno, moc tě prosím, kdyby to bylo možné, jestli by si zahrála pro moji lásku, která právě teďka frčí na technickou. A byla by to asi Mabel Disco. A taky všem, co teďka musí frčet do práce, tak ať nám to dneska uteče a tobě do studia.
1: Technická takhle brzo po ránu, jo, tak to asi jedeš nějakou pořádnou štreku. Držím palce, ať to všecko dobře dopadne. No a kysáci, já vám přeju krásné ráno, užijte si dnešní teplej den, protože snad by měl být poslední letní. Dokonce by teploty měly atakovat až 30 stupňů, což takhle jako 8. září vůbec není špatný. Jakože klidně kolem 25 by mohlo být do Vánoc, tak to jsou opravdu jenom slibná přání, která se nikdy nedodrží, nevídou, protože přijde říjen a přijdou plískanice, ale nebudeme předbíhat. Pojďme si užívat toho, co je teď a tady, a teď posílám disco.

0: Ty, Patriku,
1: ano.
0: Stejně je to škoda, viď?
1: Co?
0: Že jsme rádio, nejsme televize.
1: Kvěstí
0: holky tady máme, hele. Jedna skoro odhalená. No to myslím tebe, Míšo, čau.
2: Jo, aha, ahoj.
0: A druhá celá tigrovaná.
2: A tak musíme toho využít, protože dneska je poslední teplý den, tak říkám, tak kdy jindy si mám vzít ty kraťasy, když ne dneska?
0: Ty už jsi skoro nahá, Míšo, dneska teda.
2: Naposledy, ale.
0: Naposledy. Lenka o tom mluvila, víš, že
3: ano,
0: to je dneska takový
3: ano,
0: poslední
3: jsem,
0: letní den.
3: Přemýšlím právě, jestli budu mít chvilku, že bych jako si skočila ještě vykoupat nebo něco takového.
2: Já jsem si řekla, že musím.
0: Fakt
2: jo, hustý. Půjdu.
0: Řekneš kam, protože tam pošleme tak 1000 posluchačů.
2: Na koupaliště.
0: Děkujeme.
3: To se potkáme, já jdu taky na koupaliště, Míšo.
0: Počkej, opravdu.
3: Jo, chci jít, to víš, že jo. Odpolko.
0: Protože 30 stupňů nebo kolik má být.
2: Ano.
0: Ne, že by léto končilo, ono bude hezky, ale nebudou to ty tropické teploty, na které jsme si zvykli.
2: Tak už to nebude úplně na koupání, si myslím.
1: No já nejdu na koupák.
0: Počkej, já myslím, že nenápadně půjdem za holkama, budem šmírovat, víš. Tak my půjdem

0: obchodě a byly tam dvě strašně moc příjemné prodavačky. A víš proč? Protože měli nalazený Kiss.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: To byste měli zavíst a nějak pravidelně by se mělo dělat, protože pak za tím volantem najednou všichni úsměv na tváři.
1: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
3: Dnešní den přinese teplé a slunečné počasí. Obloha bude skoro jasná až polojasná. Jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.
1: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou nedělí a trvat do poslední neděle v říjnu. Vláda schválila nařízení s termíny. Podle premiéra nemá Česko na časové posuny vliv. Přebírá předpis Evropské unie. Časové střídání mělo v 27. skončit v roce 2019. Členské státy se ale na jednotném nastavení neshodly. Nejen svou politikou, ale také svým vzhledem poutal v posledních dnech pozornost americký prezident Donald Trump. Když v pátek v New Jersey vystoupil z prezidentského speciálu Air Force One, překvapil nezvykle tmavými vlasy. Na některých snímcích působí 80-letý Trump vysloveně jako brunet. A teď zpátky domů.
4: Poutní kostel v Liběšicích na Žatecku získal veřejně přístupné toalety. Jde o vzácnost mezi historickými církevními památkami v Česku, kde středověké kostely sociální zázemí zpravidla postrádají. Realizace v boční barokní přístavbě vyžadovala respekt statutu kulturní památky.
1: Sport.
3: Nejvýše nasazený pár Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová postoupili do čtvrtfinále US Open. Po velké bitvě porazili nasazené třináctky australsko-americkou dvojku Storm Hunterovou a Desiree Kravčikovou 7-6 a 6-4. Tolik nejnovější zprávy a slovo už má raní Kiss.

0: Tak Míša evidentně usnula na nějaký encyklopedii, nebo co se to tady děje, ale to za chvilku dolouskneme, jo?
1: Dobře.
0: Hezké ráno.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Když mě Míša viděla, jak tady zápasím s technikou, tak přišla s nějakou zázračnou informací, kterou se evidentně dozvěděla včera v noci nebo kdy.
1: Protože v našem vysílání se změnilo pár takových detailů a musíme tady prostě klikat na tlačítka trošku jinak, než jsme byli zvyklí. Mm-hmm. A já říkám, Romane, dávej si na to pozor, protože 66 dní trvá, než si ukotvíš nový návyk.
0: Ale tomu bych i věřil, člověče, že to bude minimálně jeden měsíc.
1: Jo, je to 66 dnů. A jestli teda chceš potvrdit, že jsem spala na encyklopedii, tak ano, protože tohle prokazuje výzkum sociální psycholožky Filip Lally z jejího a jejího týmu z Londýnské univerzity College z roku 2009.
0: Patriku, co to máš ty zajímavýho?
2: Do konce této dekády už zbývá pouze 40 měsíců.
0: Eiffelova věž může být v horkém létě asi o 15 cm vyšší než v chladu kvůli teplné roztažitosti kovu.
1: Vyšší, jo.
0: 15 cm.
2: Vidíš, ten most se roztáhl o 17 metrů.
0: To někde bylo.
2: Mu bylo teplo, tak se roztáhl.
0: Jo.
3: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová.

0: Bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Možná si to v tomto roce pouštíme naposledy. Dneska má být opravdu kolem 30 stupňů Celsia. A to jsme se tady před chvilkou bavili o té Eiffelovce, že se dokáže roztáhnout až o 15 cm v létě. Díky horku samozřejmě. No a do toho je dneska ten den, který potřebuje jistou roztažitost. Taky.
2: Jaký den?
3: Nevím.
1: Vy jste nekoukali na Wikipedii?
3: Ještě ne.
1: Tak schválně, kdo to najde jako první?
2: Dobře.
1: Honem, honem, honem, honem, honem, kdo to bude?
2: Honem.
3: Den gramotnosti.
1: A ne, dobře. Ale potřebuješ roztažit to.
2: Moment.
1: 8. září.
2: Je 251. první den roku podle gregoriánského kalendáře.
1: Taky tuhle
3: římskokatolická církev to
1: ne.
2: Na Wikipedii.
1: Ne,
3: to nevím.
1: Bude to velký, bude to velký.
3: Matka Boží hláka.
2: To bude něco s vínem.
1: Jeďte dolů, rolujte dolů.
3: Jsem dole externí odkazy.
1: Tam jsou dny.
2: Jaký
1: je dneska den? No, no, tak co?
3: To den gramotnosti.
1: Míšo.
2: No, vidím, no. Gramotnost vidím. No, Uganda, den republiky.
1: No, tak dolů, ještě lehce.
3: Ještě? Jaké počasí?
1: Míšo.
2: Jaké počasí?
1: No tak já nevím.
2: Pana
1: tak...
2: Marie na zasvěcený den zavádí dělníky do vinice ven. Do vinice ven, hele.
1: Víte co, kysáci, najděte si to sami, tyhle dva to neumí.

0: šla, co stojí za zmínku, že Michal Kempný má dneska narozeniny.
1: Je to pravda.
2: Na zdraví. Takže jste to nenašli.
0: Ne.
2: A 8. září.
0: Ano, psala jsem tam.
3: To je dneska, ano.
2: Já se ani nedivím, že jste to nemohli najít, protože já, když jsem to ráno hledal, protože já poctivý tady byl už v 5 ráno a chystal jsem se na vysílání, tak jsem Wikipedii otevřel,
0: ano.
2: Ale 8. srpna. Ha.
0: Aha.
2: Tak hledejte, co je 8. srpna? Neříkej mi blbec před všema posluchačima. Jako,
3: já jsem tam
2: před
3: viděl...
2: kamarádami, nebudeš říkat, že jsem blbec.
3: Já jsem si našel 9. září.
2: No
3: si říkal,
2: roztažitost, 8. srpna, co je za den?
3: Mezinárodní den ženského orgazmu, ne?
2: Jo.
0: O měsíc později, ale hlavně, že to přišlo.
2: Lásko, tak to doženem, nevadí, že už je září.

0: Snad se to tu nějak srovná v tom vysílání tady dneska. To je teda začátek. Úterý 8. září, abych se teda trošku opravil, respektive abych si to napravil u vás tu chybu, že jsem to splet, že jsem hledal data k 8. srpnu a ne 8. září. Láďo, podá nějaký fórek, ať to pobaví.
1: Profesor se ptá ve třídě. Která část lidského těla se dokáže zvětšit až 7x? A jedna holčina. Penis. Prosím, slečno. Penis. No, skoro. Je to lidská zornička, ale toho chlapa se držte.
0: To k té roztažitosti, víš, jak jsme se tady bavili.
2: Romane, já tady teda mám jednu zajímavost k 8. září. Když mají být dneska ty vysoké teploty, tak by mohl padnout teoreticky maximum, co se týče teplot, protože maximální teploty byly tento den 31,2 stupňů v roce 2024 a dneska má být až 32.
0: Čověče, teď už mluvíš líp.
2: Jo?
0: No tak předtím jsme říkali blbče, teď mi říkáš Romane.
3: Hlavně já si myslím, že jsi taky dáchnul na encyklopedii.
0: Tady je veselo. Tady tu dobrou náladu chceme přenést i na vás, kysáci. Hlavně ohledně do vzkazu. Teď to přišlo. Krásné dobré ráno. Měl bych velkou prosbu. Vezu synovu manželku na Vinohrady do nemocnice. Bylo by možné zahrát písničku a vzkaz, ať se nebojí, že na ní myslíme, všechno bude v pořádku. Jmenuje se Tereska a zrovna teď všichni sedí v autě. Takže Terko, přesně tak, heleč. Neboj, dobře to dopadne. Jakmile to bude za tebou, tak nám určitě dej vědět, že jsi v pořádku a že to oslavíme dvojnásob. A ten song jsme našli v playlistu.
4: Ale...

0: Já to pro jistotu ještě zopakuji. Dneska je 8. září, Romane, je úterý.
1: Už vím.
0: Ale neboj se, nejsi jediný, kterýmu se ty datumy pletou.
2: Naše druháčka přišla, že zase musí zapisovat, kdy četla, co četla, a já jí to aktivně v neděli zapsala, ale s datem z června, takže paní učitelka jí to neuznala.
1: A pěkně.
0: Aj.
1: No to víš, co se stane raz, dva tohle.
3: Jo, jo.
1: Luci, tak snad jste to nějak vyžehlili, jinak Patriku, tohle je pro tebe.
4: No teda, Romane, ten Patrik je hubatý na svůj věk. Trest, okamžitý trest.
1: Dostaneš trest, dostaneš. Najdeš takový ranní šot, který jsme ještě nikdy neslyšeli.
3: Mám ho připravený.
1: Ale.
0: To je trest, jo.
1: No.
0: To je odměna pro Patrika.
1: Tak vymyslí jiný trest, co tě napadá.
0: Co já bych ho měla vymyslet, kysáci vymyslej.
3: Výborný nápad. To je fakt skvělý nápad.
1: Podepisuju.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Je dobře, že myslíte i na ostatní.
2: Dojedete po D5 směr Praha, tak přímo v Lodenicích, na sjezdu, přímo v té zatáčce, je tam osobáček a mění kolo přímo do silnice.
1: Budeme s ním počítat, Matuši.
3: Česká Čebová je celá ucpaná, něco se udialo při Tesku, hypermarketě, nevím, či nehoda, alebo co, ale všetky ulice jsou zablokované.
4: Na silnici 3 u Benešova havaroval osobák do svodidel a na Novojičínsku na silnici 58 v Kopřivnici se srazila dvě auta. Yes. Okay, come on.
5: Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Dnešní den přinese teplé a slunečné počasí, obloha bude skoro jasná až polojasná, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda aktuálně nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce premiér řešit na evropské úrovni. Premiér podle šéfa ODS Martina Kupky mlží, protože si je vědom toho, že zastropování marží pro rafinérie prosadit nemůže. Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandara Vučiče, aby rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby. Po mimořádném zasedání kabinetu to v televizním vystoupení oznámil premiér. Řádný termín voleb je v prosinci 2027. Vučič ale už dříve uvedl, že předčasné volby se budou konat 18. nebo 25. října.
0: Sport.
1: České basketbalistky zakončily své působení na světovém šampionátu v Berlíně vysokou porážkou se Spojenými státy americkými 64-105. Od největších favoritek na zlato národní tým schytal nejvyšší porážku v historii na světové scéně. Na mistrovství světa, kam se Češky kvalifikovaly po dlouhých 12 letech, nakonec se třemi porážkami obsadí konečné 15. místo. To byly aktuální zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Probouzíte se do úterního rána a Patrik měl za úkol připravit ranní šot, jaký jsme ještě nikdy neslyšeli.
1: No, je možný, že na mém mejdanu jste to někdy slyšeli, ale je to skvělý hit.

0: nabitý. Bude to v rámci ranní výzvy, protože tady budeme slavit vás, našeho posluchače, který bude mít 18. narozeniny přesně ve čtvrtek a chtěl by být DJem, takže se koukne pod ruce jednoho z nejlepších profíků.
1: Moc se těšíme.
0: No, ty se netěš.
1: Proč?
0: Protože na tebe čeká ještě trest. Byl jsi hubatý.
2: Na Romana.
0: No, já, Míša řekla Maria posluchačům, že mají něco udělat.
2: Mají ti vymyslet trest, Patriku.
1: No, jste taky cimprlíny.
3: Já mám pro Patrika trest. Půjde pěkně na chodbu a prvním třem lidem, který potká, řekne, ty seš blbec.
0: Ty, tak zrovna, jestli půjde nějaký host na CNN Prima News.
2: To... Jo.
4: Ale kdyby tam šel nějaký jako
0: ale
4: host.
0: Toho,
4: jako
0: ale že...
5: Ať si Patrik sundá trenky, nasadí si na hlavu a celý dopoledne takhle vysílá. To si myslím, že by byl ideální trest pro něj.
0: Já bych to skloubil, že by si zdal ty trenky na hlavu a šel někomu říct, že je blbec.
1: Tak to by mě hned odvezli.
2: Čím dalším to zremixujem?
6: No, tím, že ještě Patrikovi teče mlíko po bradě, tak bych to viděl, že by mohl vymlasknout tak 2-3 litry mlíka, ale teplýho, ať to stojí za to. S ruličkou hajzl papíru v ruce.
1: Vybáhnačka.
7: Dělá si banér, cedulí, nemám být hubatý na svého šéfa a bude chodit před rádiem a ukazovat to lidem, protože nic jiného si nezaslouží pacholek.
1: Pacholek, hele.
8: 20 dřepů a hezky natažený ruce před sebou a až nahoru a dolů.
5: Vymýšlení trestu, to jo, to já rád. Vzhledem k tomu, že se Proutek má ohejba, dokud je mladej a byla tam jednoznačná neúcta k panu řediteli, tak vykloktat hubu mejdlovou vodou.
2: No počkat, dobrý. Ale to musí být takový trest, aby si to užili hlavně posluchači, který nás poslouchají.
0: To tady někdo říkal, že by měl, Tome, počkej, doplně.
9: Ať řekne 100krát, já už to říkat nebudu. Ahoj, tady Tomáš.
2: Já bych měla jiný nápad.
0: Aha, povídej.
2: Patrik, pokaždé, když bude k tobě mluvit, tak pokaždý, když ukončí svoji řeč směrem k tobě, tak řekne pane řídící.
9: A to zas ne.
0: Já nechci.
2: Ale, jak to?
0: Nevím.
1: Pane řídící.
2: Pane řídící.
0: A tak když už tak...
1: Pane inspektorále.
2: Pane maršále.
1: Pane veliteli.
0: Bože. Tak se uklidníme. Jo. Je ti odpuštěno.
1: Jo? Děkuji.
0: A dělem. Amen. Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: S takovými krásnými hity to je nostalgie. To byl rok 1996, když Master Boy vydali tady ten hit, zároveň Spice Girls představili Wannabe.
1: Ale...
0: To byl velký ten videoklip, viď? Jenom první vteřiny, jak utíkali a říkal si jo! A Nintendo do Evropy dostalo super hru Mario, že jo? Takže v tom jsme taky jeli úplně všichni.
1: To byl rok 96.
0: To byl rok 1996.
1: To už je dlouho.
0: A internet tehdy mělo 36 milionů uživatelů.
2: Hustý.
0: Což je úplný zlomek toho, co dneska. Dneska je to absolutní samozřejmost. Nějaká jedna influencerka si spojila všechny vzpomínky na svoje dětství a dala je do 35 vteřin. Schválně, jestli to máte stejně.

0: Pet má na raný svět.
1: Pošťák Pet.
0: Stává brzy ráno.
2: Tam na Jerry jdou, k nám teď s náladou.
3: Hurá!
4: Křičí jeden na druhého, ty jsi pako. Škárlí se a řvou však jenom jako.
2: A kámoši jak hrom,
4: jsou Jerry a Tom.
5: Já mám z toho chuť na kakajo.

0: i Tomův mladej. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho Našeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton. Velká Netflixová pecka Našeptávač už teď ve vašich modrých obrazovkách. Pro KIS Katka Čepelíková.
1: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.

0: počasí.
1: Dnešní den přinese teplé a slunečné počasí. Obloha bude skoro jasná až polojasná. Jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanci tento týden znovu projednají nový stavební zákon. Ten jim nedávno k přepracování vrátila horní komora. Podle senátorů nová úprava umožňuje větší prostor odklonit se od územních plánů. Podle Ministerstva pro místní rozvoj to ale není pravda. Výsledek se prý může odchýlit od plánované dokumentace jen při splnění zákonem stanovených podmínek. Evropská unie poskytne Grónsku nový investiční balíček ve výši 200 milionů eur. V Nuku to oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Finanční prostředky budou určeny na letošek a na rok 2027 a směřovat mají do řady oblastí od vzdělávání a rybolovu až po lepší satelitní a kabelové připojení, vodní energetiku nebo kritické nerostné suroviny. A teď zpátky

0: domů.
1: Ještě před několika dny dělilo slonici Balu a její novou společnici Vali zhruba 1700 kilometrů. Teď už spolu tráví dny ve výběhu ve Velsu a podle jejich nových chovatelů jsou prakticky nerozlučné. Bývalá obyvatelka liberecké zoo si se starší Vali padla do oka téměř okamžitě.
2: Sport. Úvodním kolem začne ode dneška do čtvrtka hlavní fáze fotbalové ligy mistrů. Po druhé za sebou nechybí pražská Slavia. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další čeští zástupci. Krištof Daněk a dvojice brankářů Matěj Kovář s Vítězslavem Jarošem. Ušatý pohár obhajuje vítěz posledních dvou ročníků Paris Saint-Germain. A teď už soutěž 7 v 7, tak hodně štěstí.
3: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno
1: a na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Ano, je to tady. Celonárodní soutěž 7-7, která pojede až do konce tohoto roku. A přátelé, musím vám říct jednu věc. Kdyby jsme dali na ženy Patriku, tak by Petr vůbec s náma nesoutěžil.
3: Počkej, jak jako kdybyste dali, právě že on dal a proto se dovolal, ne?
2: Ne, právě že mu jeho žena říkala, to už nevolejte pozdě, to nemá smysl.
3: Jo, takhle.
2: A Petr to udělal i tak a zavolal a dovolal se.
3: Petře, je to tak.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Zdravím všechny, jo, je to tak, ale bylo to obráceně. Já jsem říkal, že už to nemá cenu a manželka říkala, dělej, zavolej, dopadne to.
3: Aha, pánové, takže já čekám omluvu.
2: Beru zpět.
4: No, ženy, super,
2: já jako chlap to samozřejmě slyšel opačně,
3: samozřejmě,
2: že
3: jo. Samozřejmě, že jste si to překroutili, no, že
2: jo. Já mám si pravdu.
4: Já mám 3 dcery ještě doma, takže já
2: ty
4: jsem
2: jo.
4: Pod pantoflem totálně.
2: Tak ty potřebuješ hodně peněz, Petře. Ty potřebuješ hodně peněz, vejít na chod domácnosti.
4: No, tak ta tisícovka byla, tak to je tak na týdenní svačiny pro holky, no.
5: Tak aspoň na sváči. Hele, ale já dneska cítím v kostech, že to bude víc jak 1000 korun, čověče.
4: No, uvidíme, já mám rád, že jsem se dovolal, hlavně to je úplně neuvěřitelný. Já jsem
2: my jsme taky rádi.
4: V životě, ale...
2: Jenom Patriku, prosím tě, teď to nahráváme, máš tady bordel, máš tady snídani.
5: Tak proč nahráváš skleničky?
2: Tak to uvidí celý národ, jestli padne šestka, tak to už je hezčí, teď vypadáš pěkně, jo?
5: Peťo, prosím tě, řekni číslo od 7 do 10.
4: Já?
2: No.
4: 8.
5: Tak to přesně nepadne. Pojďme to hodně do věže.
4: Taky asi doufám, že ne.
2: Dámy a pánové.
5: Jo, to teď Mák přeblížil, pardon.
2: Tak, na hrací kostce, která padla do věže, padlo, budeš mít navíc svačin, Peťo, protože na hrací kostce se objevila 5. Pošlem ti 5000!
4: Bude kaviár, snídaní.
2: Kaviár, jo. Kaviár, vítousty. Zavolej na manželku, chystej královskou snídaní.
4: No díky moc, díky tam, no, děkuju, pěkně.
2: Nemaj zač, zaslouženě, mějte se moc hezky, celá tvoje rodina, ahoj Petře.
4: Paráda, díky, zavítám do Prahy.
2: Čau, čau, čau.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Chtěl jsem říct, že Peťa teda má 3 dcery, ženu, takže 4 ženský doma, 5000, tisícovka na hlavu, ale obávám se, že mu těch 5000 hned vezmu.
5: Nic mu nezbyde.
2: Peťo, drž se.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Děkujeme. No a jinak, před 7 ráno jsme se chvilku vrátili do našeho dětství. Pustili jsme si tady takový ty znělky filmový, úvodní, který v nás vyvolávají nádherný nostalgický pocity.
1: A co jsi tam ještě našel?
0: No takhle, našel. Radek se nám ozval. Já to hledal celou dobu. V remasterovaný verzi úvodní znělka Kačerů, která nezní úplně špatně.

0: Jedna minuta znělky a člověk ovládne o desítky let.
1: Nádherný.
2: Mně se normálně stejská po té době, kdy jsme jako děti seděli na gauči ráno a koukali na pohádky.
0: A to bylo na televizi, která víte, co vůbec neměla ještě?
2: Co?
0: Ovladač.
2: Jo.
0: Vždycky, kdo tam dojde to zesílit? Já nechci.
3: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová.

0: rok mladší než Pink, Víťu Lesáka, který dneska slaví 46. narozeniny.
1: Všechno nejlepší, Víťo!
0: Víťo, večer, normálně jsem koukal, Vítě je na osobnosti.cz, je tam lehce pod Pink a pod Wiz Khalifou je normálně Vítě Lesák, má tam teda geniální fotku a člověče, on byl ve spoustě rádích, koukám. 1, 2, 3, 4 Celkem v 5 rádích.
2: Ty jo, tak koukám, problémový moderátor.
3: Není důležité, v kolik rádií moderuješ, ale důležité, v kterém rádiu skončíš a on je tady u nás na Kysu.
2: Tak to byla myšlenka roku, tohle Víšo.
3: Dalo mi to zabrat, bolelo mě to.
2: Z tebe to, já úplně vidím, jak jsi v nouzích, ty oči, sakra, jak to dořeknu, co nemyslím. Ale jo, jako je pravda, že hlavně, že je tu s náma Vítě. To je dobře, že se našel. Konečně v té správné stanici, kde tě Vítěl zdraví tvoji fanoušci.
4: Přeji Vítěvi Lesákovi všechno nejlepší k narozeninám.
2: A i fanoušci fanpage z Facebooku.
5: Dneska bychom chtěli pozdravit z Radio Kiss fanpage našeho víkendového Víťu Lesáka, který dnes slaví, předpokládám, že své kulaté 50. narozeniny. Tak všechno nejlepší, Víťo.
2: Hele, nechte toho, tady ten syndrom Kavala, jo? Že všichni všem jenom přidáváte. To ne. Jinak, Víťo, vy bychom měli něco zahrát. On je opravdu expert na hudbu, miluje taneční hudbu.
0: A když je to Víťa Lesák, tak to se nabízí, ne?
2: Jakože něco z lesa?
0: No, něco.
2: Ale tam ten je dobrý chodí.
6: Vláček, pojď sem, nelez do lesa, tam tě picne hajnej. Ať tam nechodí.
0: Hele, z do lesáka.
2: Hele, hajnej.

0: Víťo tady můžete pozdravit tento víkend, v sobotu i v neděli odpoledne pro vás bude vysílat.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: Kysáci internet, co nás zaujalo? Já myslím, že tato zpráva se netýče nás, moderátorů, ale možná někoho z vás. Každý rok vyslovíme o 300 slov méně. Vědci varují, že úbytek rozhovoru může mít důsledky i pro náš mozek.
1: To je zajímavý.
2: Já si myslím, že nás se to netýká. My tady meleme furt.
0: V praxi to znamená, že denně mluvíme o 2 až 3 minuty méně než předešlé roky.
1: A já bych tomu věřil.
0: Všichni jsme na mobilu furt, koukáme na televizi a takhle, ale nebavíme se společně.
1: Vždyť se veme, jak od vás, kysáci, někdy dostanu vyhubováno, že vám nahrávám hlasovku. Ježi, zase hlasovky, toho nemám rád. A já zase nestíhám textovky, jo, takže... A to je taky mluvení, jo. A radši lidi píšou, než hlasovky nahrávají.
0: Co ty, Míšo, co tebe zaujalo?
2: Mě zaujal veletrh spotřební elektroniky IFA, který dneska končí v Berlíně. A výrobci tam ukázali nejnovější technické vychytávky. Třeba domeček, který kočku sám olízne.
1: Cože? To jsem čet někde.
0: Co to je za blbost?
2: No, to je o tom, že kočka, když se olizuje, tak si sundává vlastně ty chlupy. A tenhle ten domeček to udělá za ní a tím pádem pouští míň chlupu.
0: Je takový vlhkej vchod.
1: A když jsme u toho, tak Patrik.
0: Pardon.
1: Nebude teď představení nových telefonů Apple?
0: Ve středu, zítra, v 7.
2: No, ale to už snad všichni viděli.
1: No jasně, no, uteklo to teď ven a budou nějaký skládačky, viď,
2: ano,
1: od Apple, prvně od iPhoneu a tak dále. A zároveň ceny, že půjdou hodně nahoru, jsem čet, kvůli pamětím, který se spíš používají na
0: baterka má být nějaká
1: umělou inteligenci a tak dále. Tak to uvidíme. No mě taky zaujala jedna věc a vidíš, toto se docela hodí k tomu, jak jsme si tady hrali ty kačeří příběhy. Je to informace, která je vlastně starší, ale já jsem se to dočet až teď a potěšilo mě to. Českobudějovická nemocnice promítá dětem při magnetické rezonanci Disneyovky.
2: To je
1: dobrý. Sám jsem taky byl jednou na magnetický a jak jsem klaustrofobik, teda jako to jsem měl co dělat, abych to tam těch 20 minut vydržel.
0: Já klaustrofobik nejsem, ale byl jsem taky na magnetický rezonanci a mě tam strašně vadilo, že se nemůžeš ani hnout,
1: nesmíš.
0: Ani kousek, jako fakt něco drbe a nemůžeš.
1: Tak prosím, šlo by to i pro dospěláky.
0: Děkuju.

0: S Kisem za volantem po celé republice.
1: Dnes ráno nákladák najel na ležící pneumatiku na dálnici na D1 na 165. kilometru ve směru do Brna. Stále by se to mohlo došetřovat, tak s ním počítejte.
2: Na silnici 56 se u Frýdku místku srazil osobák s nákladákem. Kunštát hlásí nehodu v ulici Palackého a ještě se bouralo v Pelhřimově v ulici Slovanského bratrství. No, left your heart torn, is that what devils do?

Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace

0: jiná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Dnešní den přinese teplé a slunečné počasí. Obloha bude skoro jasná až polojasná. Jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, který v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu. Speciální soud v Madridu zahájil vyšetřování červencového průniku 10 000 migrantů z Maroka do španělské exklávy Ceuta. Uvedla to soudkyně Maria Tardónová s tím, že důkazy poukazují na selhání, ale i aktivní napomáhání migrantům při překonávání hranic ze strany marockých bezpečnostních sil.
0: Sport.
1: Čínská tenistka Qin Qing Wen prošla na US Open z kvalifikace už do čtvrtfinále. Olympijská šampionka z Paříže, která po loňské operaci lokte vypadla z první stovky žebříčku, porazila v osmifinále 7-5 a 6-3 bývalou vítězku turnaje Igu Świątekovou z Polska. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Houston, máme problém. Přišla nám zpráva přes aplikaci Rádia Kiss od Moniky. Dnes velmi smutné ráno. Po příchodu do práce jsem zjistila, že mi někdo rozbil hrníček Rádia Kiss.
1: Ne!
0: Dnešní ranní kafe mi opravdu nechutná.
1: Ne!
0: Ale jinak všem přeji pěkný den.
2: Ach jo. To byl náš hrníček.
0: To byl hrníček Rádia Kiss.
2: Ten, co vlastnoručně chystal Patrik v Kiss Shopu.
1: To je on.
0: To pytle.
2: To bych tady, jo.
1: Do pytle.
2: No. Míšo, Monika je na telefonu.
0: Je tam.
2: Je tady. Moni, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno.
2: My chceme plakat s tebou, jestli můžem.
3: Jo.
2: Jo, popláčem si spolu, já jsem
3: to
2: ještě nikdy...
3: Můžeme dohromady, ano.
2: Tak pojď začít, 3, 2, 1 teď.
0: Moni, řekni popravdě, do jakého hrníčku jsi dneska ráno dělala kávu?
3: Já už ho mám dlouho, takovej krásný, ten původní červený. Celý s logem Rádia Kiss.
2: No ty, doufám, že jsi teda teď nepila z nějakého jiného rádiového hrníčku.
3: Ne.
2: Ne.
4: No, ne. Dobře.
2: Co budem dělat, ale? Co s tím teda?
0: No.
4: Moni.
3: No.
2: No. Poraď, no. Poraď, Moni. Co myslíš, co bychom měli udělat?
3: Já chci novej.
2: No, to je ono. Ranní výzva. Ranní výzva. To je přání, hele.
4: To jsme přesně potřebovali slyšet.
0: Já chci novej hrníček.
3: Ano, já chci novej hrníček.
2: Tak my ti ho pošleme, co?
3: Vy jste nejlepší, já to říkám pořád a všem.
2: Ty jsi zlato. A nevadí, že místo loga tam budou 3 naše podoby z nejraní trojky?
3: Ale ráda se na vás každý ráno podívám.
2: Yeah. Ne, já vás to vás
3: uslyším každý ráno, ale já vás i uvidím, což je úplně super.
4: Moni, a zajímá mě, ladíš i odpoledne?
3: Ladím občas i odpoledne, ale většinou ráno, protože chodím na brzo na ráno, začínám zároveň s váma. Mm-hmm. Tak si vás hned pouštím 6 hodin.
4: Tak co kdyby to byl takovej double, že bychom ti poslali ranní hrníček, ale i odpolední hrníček?
3: S Michaelem?
4: S odpoledním jumpem, s Michaelem nemáme.
3: Dobře, to nevadí, já mám radši vás.
2: Protože takhle chceš to říct na rovinu, proč nemáme s Michaelem?
3: Protože ho nikdo nechce.
4: To nám stačí.
2: Tak děkujem, to je správná odpověď. To je gol, to nemsto. Tomu neříkejte, lidi, neříkejte to Michalovi, že tady něco takového proběhlo, jo?
3: Samozřejmě, že to byla sranda.
2: Ne, my to bereme vážně.
4: Za to ti posíláme 2 hrníčky.
2: A tímto se s tebou loučíme, Moni, a jdem to vyřídit, jo? Dáme řeč. Měj
3: děkuju,
2: se.
3: Ahoj.
5: Raní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: To si musím dát ještě jednou, tady je záznam předchozího vstupu.
1: Tak co kdyby to byl takovej double, že bychom ti poslali ranní hrníček, ale i odpolední hrníček?
2: S Michaelem?
1: S odpoledním jumpem, s Michaelem nemáme.
2: Dobře, to nevadí, já mám radši vás.
0: Protože my takhle chceš to říct na rovinu, proč nemáme s Michaelem?
2: Protože ho nikdo nechce.
3: Tak na paní to totálně zabila.
1: No, to byla upřímnost.
0: Já chtěl říct, že nemáme proto, protože jemu se nelíbila žádná karikatura. Zatím jsme žádnou nenašli, tak jsme hrneček nevyrobili s
1: tak
0: Michaelem.
1: Tak ho má zatím odpolední jump a my. Hmm.
4: A nebo je to možná tím, že Michael je prostě na těch papírových kelímcích a ty nikdo nechce prostě.
0: Ten dostává od nás.

0: 7 hodin a 50 minut.
1: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetic.
0: 25. bude poslední možnost zahlasovat. To bude pátek. Lunetici sem přijdou a vyberou některý z vás, co jste hlasovali, aby vás pozvali na jejich velký koncert, který bude 2. října v O2 Univerzum. A tam, přímo na tom koncertě, budeme my, ranní trojka. A na pódium jim přijdeme oznámit, jaký hit kysáci zvolili jako největší všech dob skupiny Lunetic.
2: Já vám zkrátka říkám, to nemusíte nikdo hlasovat, ať je hudba tvůj lék, to prostě vyhraje.
3: Ono to tak jednoznačný nebude. Já jsem teď o víkendu byla na akci, kde jsem Lunetic potkala. Mm-hmm. Zpívali tam ty svoje nejznámější hity, všechny, který máme v tom seznamu. Mm. Ty lidi odspívali každý hit slovo od slova.
0: No to jo, ale jako dá se určit jenom jeden. U nás na webu se hlasuje, tam kysáci zakliknou jeden z hitů, ale nemůžu zakliknout dva, no. Jenom jeden jediný.
3: Právě, ale já si myslím, že nejde říct, že největší hit bude ať je hudba tvůj lék, to neví.
2: Uvidíme, 25. září to rozlouskneme a jak jsme říkali kysáci, zapojte se do toho, protože se s Lunetikama můžete vidět jo. Osobně.
0: Osobně, přesně tak, a to se dozvíte toho 25. a výsledek té ankety 2. října přímo v O2 Univerzum. Hmm. Vstupenky jsou stále k mání a jinak Lunetici, tohle to, ten největší hit rozebírali i mezi sebou a řešili to s Davidem.
3: S Davidem.
0: Ne, ne. Jo.
3: Já jsem ho snad nikdy neslyšela mluvit.
0: Chcete ho slyšet?
3: Jo.
0: Protože David je takový, takhle, jak bych to řekl,
2: tichý,
0: nejtichší člen mm-hmm. Lunetiku.
3: Ano.
0: A přitom dost důležitý, protože pomáhá s textama, hudbou
3: ano.
0: A tak dále, že jo?
3: On skládá ty texty.
4: Davide, jaký hit skupiny Lunetic je podle tebe nejoblíbenější?
5: Podle mě je nejoblíbenější Máma.
4: A proč?
5: To nevím.
4: A proč?
5: Tak je možný, že to je tím, že vlastně všichni máme tu svoji mámu a tím pádem je nějaký pouto jakoby k ní a se to tam nějak odráží.
4: Vyhraje podle tebe tato píseň tuto anketu?
5: Určitě.
4: Pokud Máma nevyhraje, tak podle tebe jaký hit od Lunetic by to mohl být?
5: Mám ještě nějakou oblíbenou. Teď mě napadla o té hudby, jak se to jmenuje. A tě hudba tvůj lék.
4: Proč?
5: No, protože je to podobně vlastně jako s mámou. Každý máme tu svoji a tu máme nejradši.
0: To je co? To je da. Dostali to z něho.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, Kysáci, je 7 hodin 55 minut a na silnicích se toho stalo celkem dost. Bouralo se na silnici 19 u Tábora, v Praze na Modřanské, v Havířově v Ostravské, v Pardubicích v Legionářské a v Novém Jičíně v Revoluční ulici.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz
1: Kiss Paráda.
0: Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
5: Dnešní den přinese teplé a slunečné počasí, obloha bude skoro jasná až polojasná, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Předseda Asociace krajů České republiky a zlínský hejtman Radim Holiš bude 17. září jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministrem dopravy Ivanem Bednárikem o státním příspěvku na opravy krajských silnic druhých a třetích tříd. Dodal, že má s premiérem a ministrem dohodu, že pokud se ušetří na státních tendrech na silnice a železnice, jsou kraje v pořadí. Výrazná studená fronta přinese tento týden Evropě prudké ochlazení. Mimořádně teplé počasí s lokálně extrémními vedry vystřídají mnohem chladnější podmínky. Během pouhého jednoho až dvou dnů mohou teploty klesnout až o 15 stupňů Celsia a vrátit se k hodnotám obvyklým pro první polovinu září. A teď zpátky domů.
6: Poutní kostel v Liběšicích na Žatecku získal veřejně přístupné toalety. Jde o vzácnost mezi historickými církevními památkami v Česku, kde středověké kostely sociální zázemí zpravidla postrádají. Realizace v boční barokní přístavbě vyžadovala respekt statutu kulturní památky.
0: Sport.
5: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Extraliga na pražském letišti v Letňanech zároveň představila nového hlavního partnera. To byly nejnovější zprávy a teď už raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
7: Ale jo, jde to cítit se jako v nebi.
8: Stačí jenom poslouchat.
7: Radio Kiss. Tady jsou United Six.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Fenomén, který ovládl televizní obrazovky, je zpět.
1: No, ale na to se dá říct jenom jedno jediné. Nebaví.
2: Nebaví?
1: Proč? Nebaví mě čekat a trnout ten týden, než vyjde další díl, abych věděl, jak to dopadne. Protože já si myslím, že se tady můžeme shodnout v tom, že zrádcům všichni fandíme.
3: Jo, tohle máme rádi.
1: Takhle zrádcům, i těm věrným, ale všeobecně této výjimečné reality show. Příští neděli bude na Primě a už příští středu první díl na Prima Plus a už se začaly odhalovat první soutěžící.
2: A bude hrát vyjednávač,
3: obchodní zástupce,
2: realitní makléřka,
3: social media manager,
2: profesorka,
3: psycholožka,
2: vědec,
3: švadlena,
2: porodní asistentka,
3: student,
2: brand manažerka,
3: jaderná fyzička,
2: podnikatel,
3: designer stavebnic,
2: spisovatelka
3: a taky lovec pašeráků.
1: Lovec pašeráků.
3: Yeah.
1: To jsou ale zajímavý profese, pěkná kombinace.
3: A já myslím, že to nejsou ještě všichni odhalení, že tam ještě někdo samozřejmě přibyde.
1: Počkej, pašeráků.

0: čas svůj den, i ty, Romane.
1: Nevracej se k tomu.
0: Ne, ale ty jsi už dneska hvězdně začal, když jsi myslel, že dneska je 8. srpna.
1: Měsíc jsem se sek, no, v pohodě.
0: O měsíc to se člověk prostě občas
1: prte, no. Tak jako stane se, no.
0: A teď si to završil tím, že si pustil písničku, kterou si ty sám vypípnul asi zhruba 5 vteřin po.
1: No, já nevěděl, že tam je to slovo, to jsem úplně zapomněl, že nemáme clean verzi. To se omlouvám samozřejmě, to jako nepatří do eteru, ale bylo to vypípnutý.
0: Ano, snaha byla vypípnout.
2: Holandská krása, tam mě to baví a pořádný
1: pardon.
2: Se tam v klidu balí, no a fízl ten je v pohodě.
1: Píp. To bylo tak 7 vteřin po. To bylo dlouhý jak ten můj měsíc, co jsem se s

0: Backstreet Boys na rádiu Kiss. Dneska krásný letní den, teploty kolem 30 stupňů Celsia. Když se koukáme na titulky, je to podáváno, jako kdyby nastal konec světa, když přijde ochlazení o 15 stupňů. Přitom není to náhodou tak, že 20 stupňů v září je naprosto v pohodě.
1: Já si myslím, že lidi jsou i rádi po těch vedrech, který byly, že teď bude trošku příjemně.
0: Přesně tak. Takže pohoda. Ale na druhou stranu, kdybyste chtěli trošku zatopit, hlavně pánové, i když ono je to možná i pro holky, viď? No hlavně ta výhra, ta je vlastně pro úplně všechny. Můžete se podívat na Facebook Rádia Kiss. Mohl bys Patriku vysvětlit těm, co neví, co to je hot peppers, co to znamená?
2: To je tak, když si kluci například chtějí udělat rozlučku se Svobodou a chtějí večer zažít ještě trošku víc ejchuchu, tak si jdou takzvaně zapálit lejtka do hot peppers. No.
1: Ale takovouhle soutěž jsme na Facebooku Rádia Kiss snad ještě nikdy neměli. Soutěžili jsme na Rádiu Kiss o dovolenou, o to, že prostě někam ty kysáky pošleme, ale aby někdo vyhrál letenky kamkoliv, kam si vybere, to se ještě nestalo.
0: A právě z Hot Peppers. Hodnota těch letenek?
1: 20 000 korun.
0: A vy si vyberete.
2: To je super.
0: Takže Facebook Rádia Kiss, dneska to vypuchlo a jako vždycky ukončujeme soutěže na Facebooku v pátek. Do pátku poslední možnost se zapojit, tak ať to vyhrajete. Rádio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Vláďo, máš slovo.
2: Kocířovi u Svitav se předělává kruhový objezd. Je to tam řízeno kivadlově. Další info z Moravské Třebové na Mohelnici. Je ve stoupání porouchaný kamion, tak pozor na to.
3: Na dálnici D11 na 35. kilometru jsou ve směru do Prahy tři osobáky v sobě. V Praze na Vodičkově ulici se srazilo auto s tramvají a dál se bouralo v Havířově v Dělnické a v Liberci v Klostermanově ulici.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnešní den přinese teplé a slunečné počasí, obloha bude skoro jasná až polojasná, jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Teprve po druhé můžou maturanti v tomto školním roce plošně místo profilové části maturity zvolit takzvanou komplexní profilovou práci. Na přihlášení k ní ale mají už jen několik dní. Lhůta končí 15. září. Volby v Sasku-Anhaltsku změnily Německo. Není možné pokračovat jako dřív. Uvedl to německý kancléř Friedrich Merz, který je zároveň předsedou Křesťansko-demokratické unie. Zemské volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála strana Alternativa pro Německo. Světu Merz vzkázal, že Německo si je nadále vědomé své zvláštní zodpovědnosti, vycházející z dějin a své politické zřízení a zakotvení v Evropě zachová. Sport. Fotbalová liga má dalšího odvolaného trenéra. Ve Zlíně skončil kouč Bronislav Červenka. Tým převzal sportovní manažer Pavel Hoftich. Červenka je po Martinu Hiském druhým odvoleným trenérem. Zlín je po 7 kolech poslední v tabulce. Všech 7 zápasů v aktuálním ligovém ročníku prohrál. To byly zprávy v jedné minutě na Kissu a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždyť o tom zpívali Skútři, ne? Jak to bylo? Ávo Saven. Jo.
1: Hej, šašo.
2: O tady tý havěti se včera bavil s vámi i Michal Kavalčík.
3: Žihadla všeho druhu, ale hlavně v jakých situacích. Píchlo vás opravdu někdy něco tak, že na to do smrti nezapomenete? Kdy to bylo? Kam to bylo? Kým to bylo? A přežili jste to?
0: Šlápl jsem jako malý kluk do vosího hnízda.
4: Au.
2: Já jsem dostal do ucha. To bylo nic
0: moc. No, jenom, že já jich měl kvých 14, 15, co napočítala teta. A to víš tehdy, jako že by sanitka hned přijela, vrtulník a tak dále a všechno do krku. Ty hlava a krk, no.
4: Tyjo, já jsem šlápla do jahod, kde bylo asi mraveniště a normálně já jsem měla mravenců plnou nohu a nemohla se mi sklepnout dolů, to bylo strašné.
0: Co se jí směješ?
2: Mraveniště mě baví.
4: Mravenčí mraveniště.
0: Jo, mi brněla noha, Míša, nevěděla o toho, jsi přesedla nohu. Dáme si nejlepší odpovědi, jsou opravdu zajímavý a poslední dost taková hororová, ale za chvilku, předtím je tu speciální písnička.

0: mám jí mrchu.
1: Tak to, co vy, kysáci?
2: Když jsme jako děti spali ve stanu, tak můj milý bratranec chytnul čmeláka a dal mi ho na polštář. A čmelák mě kousnul do hlavy a to je taková bolest. Jsem tě rád za to, že tě bodla sršení.
3: Mě, když bylo asi tak 5, tak jsem chtěla dát pusu čmeláčkovi. On byl takový sametový, něžňonký, krásný. No a místo krásný, jemný pusinky jsem dostala takovej kousanec. Oni totiž čmeláci nepíchají, oni koušou. A to silně. No měla jsem tvář, jak kdybych dostala pěstí od boxéra.
4: My jsme s partou měli chlastačku, no samozřejmě na chatě, no a zjistili jsme, že tam je ve stromě strašně hnízdo, tak jsme to šli vypálit. Samozřejmě, ten už žihadol najedou, jsem dostal.
1: Pojďme na vítěze. Eriko, gratuluji.
5: Je to tak 20 let zpátky, to jsem byla ještě dítě, jsme jezdili stanovat k rybníku. A já jsem šla vykonat malou potřebu do lesíka a holt jsem si nevšimla, že je tam v zemi vosí hnízdo. Takže vyletěla vosa a píchla mě přímo výškam. A to ti teda řeknu, tam to bolí.
0: Au.
1: Tak to je zasloužená výherkyně.
0: To bych pak chodila jenom v sukni.
1: Proč?
0: Protože víš, jak by to bolelo v kalhotech. A ty se nesměj, anděli.
1: Každý si to teď představoval.
0: Já do zadku.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Ověřili jste si všechno, co jsme dneska ráno řekli, že byla pravda?
1: Nebudu to říkat.
2: Taky ne.
0: Jestli vy víte, co byla ranní kachna, berte do ruky telefon a volejte teď. 200

0: The hose, and began to wobble. This is Stanley Unwin Shiny Hoffer with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Ranního kisu. A za její ulovení získáte rádiový balíček. Otázka je, jestli jsme v něčem zalhali, nebo ne. To se pokusí teď rozluštit posluchačka Martina. Marťo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak Marťo, povídej, v čem jsme zalhali nebo nezalhali, co je ranní kachna?
2: Já si myslím, že ranní kachna proběhla hned ráno, kdy tam někdo zmínil, že měsíc má 66 dní.
3: Ne. Tam bylo řečeno to, že člověku trvá 66 dní, než si ukotví návyk. A vím, že Roman zmiňoval to, že to trvá déle jak měsíc.
4: Jo, že jsem si myslel, že stačí bohatě jeden měsíc, ano, ale asi tohle určitě nezaznělo. To ne, že bychom řekli, že měsíc má 66 dní.
3: Ne, to ne. To si musela přeslechnout, ale bavili jsme se právě o návyku.
2: Tak to jo.
4: Škoda, viď, Marti.
2: Škoda.
4: Děkujem. Příště. Určitě.
3: Příště volej.
4: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Jsme se setkali, Míšo, ty.
5: Synchronizovali
4: to
5: jsme se.
4: To je duo tohle z Yamaha.
5: Yamaha. No.
4: Tak zkusíme dalšího volajícího.
1: Halo, koho máme na drátě?
6: Ahoj, tady Petr.
1: A zdar, Peťo, co je kachna?
6: Já si myslím, že dneska kachna nebyla.
4: No, teď
1: máš pravdu.
4: No, teď jo. Takže vyhráváš dárek. Je to tvoje, Peťo.
6: Super, děkuji.
4: My taky, dáme řeč, zatím.
1: Ahoj.
4: Čau.
1: Posluchač Kuba nám napsal co Patriku v signál. Vy jste včera říkali, že já mám vždycky udělat nějaký signál na zavolání do kachny.
4: To jsi neudělal.
1: No ale já bych udělal ne intro, ale outro kachny, protože jsem našel jednu kachní písničku.
4: Outro kachny.
3: Outro.
4: Outro. No. Tak to každého zajímá, co to je.
1: Je to výborný.
7: Pap,

0: Romane, ty jsi tak nadskočil, že jsi skoro proboural strop.
1: Ale tohle by mohl být fakt signál.
2: Tak jo.
3: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na D7 hořelo auto ve směru na Chomutov na 46. kilometru. Na D11 je nehoda ve směru na Prahu na 35. kilometru. Tady jsou snad tři auta v sobě. Luky?
2: Kdo jedete od Hradce Králové směrem na Holice po staré silnici, tak předbíští v tom lesíku na konci před tou zatáčkou nehoda dvou osobních aut.
3: Na silnici 33 u České Skalice je nějaká práce na silnici, kolona je už až před náchod.
1: Jirko?
4: Sáci D1, 211,5, Olomouc, Brno, nahoře v tom stoupání před Slavkovem, tři pruhy, uprostřed, dodávka, bez označení, bez trojúhelníku, se držte a opatrně, kde to někdo nevletíte. Jirka, čau.
5: Bouralo se v Praze v ulici 5. května ve směru z centra a ve Vodičkově ulici, kde se srazil osobák s tramvají. A teď se podíváme ještě krátce do Brna, do Veslařské ulice, kde se srazily tři auta.

0: Klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspan. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kirky a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kirky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tonami dýní mezi horskými dráhami. Nyní při koupi dvou vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasí.
4: Dnes si užijeme teplé a slunečné počasí. Obloha bude skoro jasná až polojasná. Jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Čtyřletý výzkum vědců z Masarykovy univerzity a výzkumného ústavu vodohospodářského ukázal, že rybníky nejsou dobrým způsobem, jak zadržovat vodu v krajině. Mapovali život v rybnících i v potocích pod nimi a zjistili, že z rybníků vytéká přehřátá a znečištěná voda, která neumožňuje existenci vodním živočichům. Může za to oteplování i způsob hospodaření. Ministerstvo zemědělství podporuje obnovu menších nádrží, které mají v krajině i další funkce. Aktuálně vypsalo další dotační výzvu. Švédsko čekají 13. září parlamentní volby, které ještě před několika týdny vypadaly jako téměř rozhodnutý souboj. Středolevá opozice vedená sociální demokratkou Magdalenou Anderssonovou měla v průzkumech náskok kolem 10% bodů. V posledních dnech se ale situace výrazně proměnila. Nejnovější průzkumy ukazují mnohem těsnější rozdíl a připouštějí, že vláda současného premiéra může mandát obhájit. A teď zpátky domů.
5: Ještě před několika dny dělilo slonici Balu a její novou společnici Vali zhruba 1700 kilometrů. Teď už spolu tráví dny ve výběhu ve Velsu a podle jejich nových chovatelů jsou prakticky nerozlučné. Bývalá obyvatelka liberecké zoo si se starší Vali padla do oka téměř okamžitě.
0: Sport.
4: Organizátoři US Open jsou pod palbou kritiky. Sestry Serena a Venus Williamsovy se odmítly dostavit na pozápasovou tiskovou konferenci, když vypadly z prvního kola amerického Grand Slamu v deblu. Nedostali za to ale žádný trest, zatímco Novak Djokovic musel za stejný přečin v roce 2020 platit pokut ve výši 7,5 tisíce dolarů. Za námi jsou zprávy a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Kdybyste si chtěli, kysáci, také osladit výbornou kávu z Coffee Spotu, tak volejte hned, jak zazní výzva, a celý box výborné kávy bude váš. Radio Kiss.

0: Na Rádio Kiss soutěžíme o výbornou kávu z Coffee Spotu.
1: A to celý tento týden. Vždy po 9. hodině stačí vychytat soutěžní signál, dovolat se do studia, zodpovědět na soutěžní otázku a plný box výborné kávy je váš.
2: Jelikož budou slavit 15. narozeniny, tak připravili speciální výroční kávovou směs. Teď ji právě studuju na jejich webu coffeespot.cz. A jinak na oslavu jste zváni. Bude příští sobotu 19. září v Hradčovicích. Takže tímto zdravíme všechny posluchače do Zlínského kraje.
3: A o kávu si dneska volá Kája. Ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, Kájo. Jak to máš ty s kávou? Jsi spíš taková, jako že piješ ráda černou kávu, nebo si spíš dáváš kávu s mlékem?
4: Hele, radši s mlékem mám kávu, no.
3: Radši s mlékem, dobře. A studovala jsi Coffee Spot? Dokážeš odpovědět na otázku, kterou ti teď dám?
4: No, tak doufám, že bych mohla.
3: Pojďme to zkusit. Kájo, já se tě ptám, ve které obci měl Coffee Spot první vlastní prostory? Za A v Uherském Brodě, za B v Babicích, anebo za C v Mýkovicích?
4: Řekla bych, že by to mohly být Babice B.
3: Babice B.
1: Ty jsi tam od někud z Zlínska, Kájo?
4: Ne, vůbec.
5: Ha, ty jo, ale jako...
4: Vůbec.
5: No a proč usuzuješ, že jsou to babice?
4: Hele, tak jako podívala jsem se na internet, že? To vám budu vykládat.
5: To je dobrý.
3: Dobře jsi udělala.
4: A je to dobrý?
3: Yeah. Je to dobrý!
5: Skvělé, je to tvoje! To bude kávy, celý dárkový box.
4: Ježiš, tak to jsem, je, no.
5: Když se podíváš na ten net, až tam se budeš, mrkni k nám na web, protože tam je vypsáno, co všechno vyhraješ. A myslím
4: no,
5: si,
4: já
5: že...
4: jsem se koukala.
5: Viděla jsi to, no tak to no. Víš, to bude velká zásilka od Coffee Spotu. Zaslouženě, no, tak... jsi připravená, tak to má být, takže ti moc gratulujeme.
4: Ježiš, tak děkuju, já jsem úplně šťastná, já jsem nevěřila, že se dá dovolat k vám na rádio normálně.
5: Podívej.
1: Vidíš, Kájo, dá se to a ty jsi vyhrála. Měj se hezky, ahoj.
5: Ahoj.
4: Je, díky, ahoj, ahoj.
1: A kysáci, nezapomeňte, zítra budeme soutěžit znovu.
6: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
7: Yes. It is not that funny.

0: desáté a pojďme si to shrnout. Co se dneska povedlo, nebo co vám utkvělo v paměti?
1: Co mi utkvělo v paměti? Jednoznačně naše posluchačka Monika, jak natřela Michala Kovalčíka s tím hrníčkem. Ale to si nepouštějme teď. Pustme si to za chvíli, až tady Michal bude. Já potřebuju vidět jeho výraz.
0: Ten odejde. Vaše reakce na to byly taky skvělý.
2: Tak ta paní to totálně zabila.
1: Jo, a pak mě ještě pobavila jedna věc. Romanův bleskový postřeh, když měl vypípnout sprosté slovo.
0: Ale zachránil jsem to, ne?
1: No, zachránil, no.
0: Samozřejmě, tady je záznam.
3: Jo, holandská krása, tam mě to baví a pořádný
0: pardon.
3: Se tam v klidu balí, no a fízlo ten je v pohodě.
0: Píp. Tak to je, myslím si, highlight dnešního rána, Romane.
4: Píp. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Michael s námi ve studiu, vítej, ahoj.
1: Dobré dopoledne, tady se zase něco chystá, že jo?
0: No ahoj. To video, to není z mé hlavy, to si přáli posluchači.
2: Prosím, aha. Prosím, já chci video, až to Michalovi s tím hrníčkem pustíte. Děkuji.
1: To jsem dal do špatného hrníčku?
3: Ne, dneska ráno jsme plnili ranní výzvu.
1: Ano.
3: A posluchačka mluvila i o tobě.
1: Já jsem nedal nic do hrníčku?
4: Ne, posluchačka si rozbila hrníček Rádia Kiss a chtěla hrníček novej. Tak jsme jí zavolali, splnili ranní výzvu a říkali jsme, že jí hrníček pošleme. Jenže ona chtěla i tvůj hrníček.
1: No
4: a stalo se tohle. Tak co kdyby to byl takovej double, že bychom ti poslali ranní hrníček, ale i odpolední hrníček?
5: S Michaelem?
4: S odpoledním jumpem, s Michaelem nemáme.
5: Dobře, to nevadí, já mám radši vás.
0: Protože takhle chceš to říct na rovinu, proč nemáme s Michaelem?
5: Protože ho nikdo nechce.
1: A je to venku, no. Je to venku.
4: Michael, ale buď v pohodě, třeba radu na setě zastal, jo, v poho.
6: Vy holo to jedna, že vám není hamba dělat si srandu ze starého člověka, padesátníka, tyďte se.
1: Michael, vy mi pěkně nakládáte.
3: Ale já se ti i pokloním, já se staršímu člověku ráda pokloním.
0: Já jsem to chtěl i vysvětlit, proč, protože všechny ty karikatury, které jsme ti navrhli, tak žádná prostě nebyla ideální a proto nemáme hrníček.
1: Nebyl to Kavalčík. No,
0: kudák, on byl hotovej z toho.
3: Michal, nepotřebuje žádnou karikaturu, dáme tam jeho fotku a je to.
1: Ale já myslím, že tam můžeme... Já myslím, že tam dáme něco z Kiss Party a je to ne.
4: Michale, tebe to úplně odbouralo, tak bacha, za chvilku startuje. Měj se, ahoj.
1: Ahoj.
7: To nejlepší od 90. let.
8: Non-stop.
7: Kiss. Radio Kiss.

0: Dobrá nakopávačka, vidíte. No jo, za 5-10 pojďme na dopravu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Mám tady komplikace na D0, tam je to 10-minutové zdržení. Pokud jedete na směr Ruzyně, tak je tam 10-minutové zdržení, asi 2-kilometrová kolona, jede se tam skoro sedmičkou a je to prosím vás přesně 76. kilometr až 81. ve směru Ruzyně. Z D0 na D7. Práce na silnici, zúžení vozovky na 2 jízdní pruhy, uzavírka dálnice D0 v souvislosti s akcí a revitalizace CBK, tak tam se zdržíte. A ještě jedna informace od našich kysáků. Kuba, D8 před poslední benzinkou před Německem, staženo do jednoho pruhu a losujou. Na poslední benzince policie České republiky, Německa, celníci, INSIT, RSD, veliká party a kontrolu. Tak kluci, doufám, že máte lékárničky v pohodě.

0: ten tvůj? Kde je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25 letou

0: 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Psáci D1, 211. a Pultej, Olomouc, Brno. Nahoře v tom stoupání před Slavkovem, 3 pruhy, uprostřed, dodávka, bez označení, bez trojúhelníku. Se držte a opatrně, kde to někdo nevletí. Jirka, čau.
3: Praha, Vinohrady nebo Žižkov. Jak je Olšanské náměstí, tak se ťukly 2 auta. Dodávka stojí na tramvajovém pásu, takže ta tramvaje nějakou chvilku ještě nepojedou.
4: Kiss. Počasí.
5: Dnes si užijeme teplé a slunečné počasí. Obloha bude skoro jasná až polojasná. Jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Vláda Andreje Babiše hledá možnosti, jak ušetřit miliardy korun z rozpočtu ministerstva školství. Chtěla by seškrtat dotace, které na svou činnost pobírají soukromé a církevní školy. Premiérovi se nelíbí, že stát dotuje školy, které zároveň vybírají školné od rodičů. Ministryně financí Alena Schillerová současné roční náklady vyčíslila na přibližně 21 miliard korun a i ona připustila, že by se částka mohla v budoucnu snížit. Spojené státy hledají způsoby, jak donutit členské státy NATO vydávat na bezpečnost slíbených 5% hrubého domácího produktu a podle deníku Telegraph se nebojí v tomto úsilí přistoupit k vydírání. Týkat se to má zejména Velké Británie, které prý chtějí ve Washingtonu věnovat zvláštní pozornost. A teď zpátky domů.
6: Poutní kostel v Liběšicích na Žatecku získal veřejně přístupné toalety. Jde o vzácnost mezi historickými církevními památkami v Česku, kde středověké kostely sociální zázemí zpravidla postrádají. Realizace v boční barokní přístavbě vyžadovala respekt statutu kulturní památky.
4: Sport.
5: Dnes začíná fotbalová Liga mistrů. Úvodní kolo se hraje ode dneška do čtvrtka. Český prapor bude držet pražská Slavia, ten slovenský pak bratislavský Slovan. V soutěži se objeví i další čeští fotbalisté. Na soupisce Lince je Krištof Daněk, za Eindhoven chytá Matěj Kovář, za Liverpool Vítězslav Jaroš. V ligové fázi se znovu představí 36 týmů. Nejlepších 24 postoupí do play-off. To byly zprávy v jedné minutě. A teď už je na řadě dopolední Kiss.
7: Tak co, kysáci, už jste stihli kafe, čaj, fresh, juice, limonádu. Hezký den přejeme.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 8. září. Svátek má dneska Mariana. Všechno nejlepší, holky, doufám, že vám dneska někdo popřeje. Pokud ne, tak aspoň zbylo Radio Kiss. Jo? To jsem rád, že zbylo aspoň Radio Kiss. Prosím vás, pojďme si k těm hrníčkům něco říct, jo? Já mám totiž strach, že kdybychom dali do prodeje právě hrníčky s, jak se říká lidově, s mojím ksichtem, opravdu nevím, jestli by to vůbec někdo kupoval. Nebo jestli by se náhodou nenašli takoví jedinci, kteří by vlastně vykoupili celý sklad, pak by vzali baseballové pálky, udělali by z toho obrovskou pyramídu a začalo by mlácení kavalčíka do hrníčku. Já vůbec nevím, no, jestli by to jako mělo nějaký úspěch, ale nevím, no, já mám totiž takový pocit, že by to nakonec, jo, vy si objednáte třeba dva hrníčky s kavalčíkem a nakonec by to dopadlo prostě takhle.
1: Ne, prasklý hrníček, ne, prasklý ucho, to už slyším, jak to, ne, pane bože, já mám smůlu, ne, ten druhý je aspoň v pořádku, taky ne. Ty vole, to cítím, jak to rachotí. Ty vole, to je úplně se to rozpadlo. No ty kráso.
0: Tak hezký den.
1: Ne, prasklej hrníček. Ne.
2: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Radio Kiss.

0: Keď je léto, všade vedro ako svinia, nalaď kys a máš všetko príva. Od 10. do 2. s Majklom Dačo Podrbej.
1: Čauko, kakauko, děkujeme, zdravíme a možná už je také čas, že bychom mohli na tu 10. sezónu udělat nějaké nové jingle, nové ty znělky, tak popřemýšlím, že bychom třeba na konci září zase udělali takovou výzvu a vy byste něco poslali a my to potom pěkně sestříháme. Už jsem si myslel, že dneska nebudu mít téma, teda takhle, že budeme mít téma jenom hrníček, hrníček, hrníček, ale naštěstí mi tady do placu vletěla tahle zpráva. Otec ve Španělsku zapomněl 10letého syna učerpat stanice a ujel, pozor, ne 14 kilometrů, ne 4, ale 140 kilometrů. Mimořádnou nepozornost projevil muž, který zapomněl svého 10letého syna u čerpací stanice na dálnici v jihovýchodním Španělsku. Stihl ujet 140 kilásků, než jej kontaktovala civilní garda a upozornila jej, co se stalo a pán se chytl za hlavu. Vím, že kdysi už jsme tady jednou to téma měli, ale uplynulo hodně let a vody v potoce se prolilo a v nádržích. Pojďme tohle téma trošku obnovit. Pojďme zavzpomínat, co jsme v posledních letech, kde zapomněli naše děti, vnuky, možná dceru, možná ségru jsem někde zapomněl, maminku jsem zapomněla v Kauflandu. Jak byly ty slevy a teďka, jak byla ta soutěž s tou extra kár, tak jsem tam vzala maminku, babičku a všechny jsem tam zapomněla. Máte nějakou vtipnou historku? Samozřejmě ve školce, to jo, to klidně posílejte, ale pak ještě, jestli máte něco pikantnějšího, jo? Nebo možná sám sebe jsem zapomněl na diskošce a našel jsem se za 3 dny úplně někde jinde. Slyšel jsem historku, že jednou někde v Anglii dělali rozlučku se svobodou a toho úplně opilého kluka, který se za 3 dny měl ženit, tak ho převezli do Las Vegas. Normálně z Evropy letadlem do Las Vegas a tam se probudil. No, kluk trošku nechápal. Takže pojďme na to. Zapomenuté děti, rodina, kde jste je nechali? A za jak dlouho jste na to přišli? To jsem zvědav, co pošlete.
2: Radio Kiss.

0: Dopolední balíček na Kisu a dneska v něm téma zapomenuté děti. Tak kdo, kde a jak a proč je zapomněl a našel je pak Jakub?
1: Ahoj Michaele, tak já když jsem byl malej, tak na Velikonoce mě táta zapomněl u známejch a to je samozřejmě chodil, popíjel, já jsem koledoval. A když už měl nálad, tak mě tam zapomněl a až když se vrátil po několika hodinách domů, tak se ho máma zeptala, kde mě má, tak až potom mě začali hledat. Čau.
0: Víš, co by bylo ještě úplně nejhorší, Jakube, kdyby se ta žena zeptala, že jo, toho muže a kde máš to dítě a on by řekl, jaké dítě, jaké dítě?
2: Čo, Michaele, to se takhle stalo mému tátovi, když mě byl rok, bydleli jsme v Příbrami, tak mě vzal na procházku v kočárku a stavil se se mnou na pivko. No a přišel domů a mamka na něj volá z kuchyně, ulož Martina do postýlky a táta, ty vole, já jsem ho zapomněl. Tak potichu zavřel dveře, rychle pro mě utíkal, přišel domů a mamka, co je, co tady děláš? No přišli jsme z procházky, ty jsi ještě předtím nebyl doma. Ne, no a mamka se to dozvěděla asi po 20 letech.
0: Dobrá dlouhá procházka. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte úterní dopolední Kiss a my tady dneska řešíme, že jeden pán, otec ve Španělsku, zapomněl desetiletého syna u čerpací stanice a ujel 140 kilometrů, než mu zavolala policie a došlo mu, že se musí vrátit. Představte si tu cestu, že vyjedete 140 kilometrů zpátky a celou tu dobu přemýšlíte, jak jste mohli na něho zapomenout. To je kolik? 140 kilometrů, hoďka a něco. Hoďka a něco ve vaší hlavě a jedete. Tak co vy, koho a kde jste kdy zapomněli, Peťane?
1: Nebyla to sice rodina, byl to kamarád. Když jsem ještě dělával stankový prodej, tak pro mě dělal brigádu v létě, že sezona. Měl jsem balit stánky, bylo jich víc, že tak jeden jsem zbalil, druhý jsem zbalil, třetí jsem zbalil, přijel jsem domů, tak si fajně sednu na gauč a najednou telefon kamoš. A říkám, co je? On, nezapomněl si náhodou na něco? Říkám, nevím, jako na co by měl. No na mě ty vado, já jsem ještě furt na místě. Říkám, bylo asi 9 hodin. Říkám, ježišmarja, aha. Já jsem na něho fakt, na chudáka, úplně, ale úplně zapomněl. A to jsem mu ještě psal, že vyjíždím.
0: Alča.
2: Čauky, Míšo, teď si mi akorát připomněl historku. Tenkrát švagrová, přijedu s klukama na návštěvu. Říkám, jo, dobrý, ten starší už je starší, menší už šťapé. Šup, dám věci nahoru, aby nic nerozbil, netáhl. Po chvíli návštěvy koukám a říkám, Ježiši, a kdy máš toho menšího, kdy já kvůli němu dávala věci nahoru. Ta se chytla za hlavu a říká, Ježiši, já jsem ho zapomněla v autě.
0: V autě. Katka, ahoj Michaele. Má máma byla zdravotní sestra, otec řidič ve fabrice a neměli na nás moc času, proto si spolu otevřeli potraviny. Nemáš čas na děti a otevřeš si potraviny. Abychom byli rodina více spolu. No, času pak měli tolik, že mě ze školy pravidelně vodila učitelka, protože na mě zapomínali. Káča. No jo, ale zase si měla banány zadarmo, že jo? Milan.
3: Ahoj kysáci, tady Milan. Tak jednou vzpomínka, to už je tak 20 let zpět, jsem byli u jedné kamarádky na bejtě, jako parta kluku a holky. A když se nečekaně vrátili rodiče domů, tak jsme všichni začali skákat boknama ven. A náš kamarád, který byl trošku poněkud podnapilý, zůstal spát ve vaně. Takže jsme ho tam zapomněli. No a pak jsme si na něj vzpomněli, no, když ho tam asi nachytali. Mějte se hezky, zatím ahoj.
0: A co Kája?
4: Čau, Michaele. Tak já jsem teda nezapomněla dítě, ale zapomněla jsem mamku. Ona měla jednou zlomenou nohu a já jsem do auta nakládala ten invalidní vozík, že mamku jsem postavila k zábradlí, ať tam chvilku počká, že jí pak pomůžu. No, vzala jsem muzik a mamku jsem tam nechala. Tak jsem objela blog, ale vrátila jsem se pro ňu. Čau, Kája.
0: Tam bych vždycky chtěl vidět ten výraz té maminky. Ty jsi mě tu nechala. Tomáš, ahoj, moje story. Byl jsem malej prcek a taťka u kamaráda od rána slavil narozeniny. Došel alkohol. Tak mě vzal sebou do krámu. Dal mě do košíku, v krámu mi dal do ruky rohlík, koupil basu piva a dvě vodky. Zaplatil, čapnul basu ty dvě vodky a chvátal, ať může pokračovat na oslavě. Vyběhla za ním paní prodavačka a volala, haló, haló, pane, máte v košíku dítě. Tak pro mě běžel zpátky a já tam spokojeně seděl v košíku a žužlal jsem si ten svůj rohlík. Ty brďo, tak co, máte ještě vy nějakou historku? Zapomenuté dítě, tatínek, maminka, babička, dědeček, tetička, ségru, bráchu. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss. Ještě to stihnete.

0: dopoledním kysu zapomenuté děti. Nebo rodinní příslušníci. Kde to bylo, kdy to bylo, v kterém roce a jak to dopadlo? Co tomu předcházelo? Byl to alkohol nebo prostě už nám neslouží paměť? Ano, stává se to. Stává se to velice často. I mně se to také stalo. Také jsem jednou zapomněl syna ve školce. No, Beza.
1: No čau, hele, my jsme ti jednou zapomněli synka na pionýrském táboře. Měli to od neděle, tak jsme čekali, že to bude na neděle. Bohužel oni končili v sobotu a v sobotu odpoledne volaj. Nechcete si přijet pro dítě? No samozřejmě my nebyli doma, no. Tak jsme tam museli postat dětka s babčou. Čau.
0: A tak měl o jeden den prodloužený tábor, musel určitě děkovat Štefan.
2: Čau, Michael. Tak já jsem nezabudl, chvála Bohu, moje děti nikdy, nikdy. Ani manželku, ani svokru, ani mamu. Ale mě můj fotér zabudal pravidelně vyzvihnout z dohodnutého města na križovatke, kde jsem trávil dětstvo. To boli 4, 5, 6 hodinové čakačky. A niekedy ani nedočkal, takže asi tak. Odtedy neznášam čakanie.
0: Jirka napsal, co bych za to dal, kdyby mě někdo někde zapomněl. Když jsem byl batole a pokakal jsem se, tak mě děda vyhazoval na balkón, ať doma nesmrdím. Tam jsem si v té postýlce hověl, dokud nepřišla máma. No, výborný dědeček. Milan.
3: Ale kysáci, tady Milan. Tak jednou vzpomínka, to už je tak 20 let zpět, jsem byli u jedné kamarádky na bejtě, jako parta kluků a holky. A když se nečekaně vrátili rodiče domů, tak jsme všichni začali skákat boknama ven. A náš kamarád, který byl trošku poněkud podnapilý, zůstal spát ve vaně. Takže jsme ho tam zapomněli. No a pak jsme si na něj vzpomněli, no, když ho tam asi nachytali. Mějte se hezky, zatím ahoj.
0: No, tam se spinká hodně blbě. Šárka vzpomíná, ahoj, jednou mi byly asi 4 roky, děda mě pravidelně hlídával a jezdili jsme na chatu, kde se mi ho podařilo zamčít do sklepa, ale jelikož jsem byla ještě malá, nepodařilo se mi otočit klíčkem zpátky a děda zůstal uvězněný uvnitř. Já po nějaké chvíli zapomněla, kde děda vlastně je a hledala jsem ho po celé chatě s brekem a nemohla ho najít. Ten chudák dědeček musel vysoukat se ven malým okýnkem, aby se odtama vyprostil a pak mě nechtěl hlídávat. Už je to skoro 30 let. Letos děda slavil 90. a my máme na co vzpomínat. A pak už mě děda nikdy nehlídal. Honza.
4: To mě a bráchu zapomněli takhle vyzvednout v ozdravovně. Rodiče si mysleli, že to je vodem později. Všichni už byli pryč na ty další turnus. My jsme čekali v čekárně. Jenom my dva. No a nejhorší na tom bylo, že jsme našli v garáži tam krepáky, tak jsme všechny s bráchem nabrali, aby jsme měli na dom. No a když se nám dívali do tašek skrz telefonní čísla rodičů, no tak je tam našli, no. Tak jsme měli ještě pruser. To byla tenkrát sranda, když naši přijeli a cítili se blbě.
0: No jo, a co Maruška?
5: Ahoj dá, tak já jsem teďka po prázdninách úplně zapomněla na to, že mám ty děti doma. V klidu jsem si dělala v kuchyni večeři a najednou na mě promluvil starší kluk, jakože mami, no ve mně by se krve nedořezalo, protože fakt jsem úplně zapomněla, že ty děti mám vůbec doma. Tak se mějte krásně, Maruška.
0: Maruško, více česneku, jo? Více česneku v jídelníčku. You win. Dneska byste si zasloužili úplně všichni náš balíček Radia Kiss. Já bych to dal třeba Robertovi.
6: Ahoj Michaele, tak to mně se jednou stalo to, že jsem jel pro maminku do nemocnice. Ta už se těšila po operaci samozřejmě domů. No, vzal jsem věci, jdu do auta, vyjíždím z parkoviště. No a co se nestalo? Maminka vedle mě neseděla. Samozřejmě, že jsi mi nechal v nemocnici, takže pak jsme se tomu zasmáli a jeli jsme domů. Tak za Robert, ahoj.
0: Tak kysáci, vždycky, než vyrazíme někam autem, pokusme se ještě zamyslet, zdali někdo vedle nás nemá sedět, jo?
7: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zatím 5 minut před 11. hodinou to vypadá v pohodě. Kdybyste viděli o nějakých velkých komplikacích, zmáčkněte tlačítko doprava v apce Rádia Kiss, kterou si můžete co velmi zdarma a rychle stáhnout. Mám tady jenom malou komplikaci, pozor, je to silnice 1/38, 216. kilometr ve směru na Znojmo, zdržíte se tam 10 minut a je tam asi 2-kilometrová kolona, budete projíždět asi jenom 15-kilometrovou rychlostí v hodině. A jinak to vypadá zatím dobrý, D1 v pohodě, maximálně 2 minuty zdržení na nějakých ťukancích a jinak dobrý. Jason Derulo po 11. po zprávách.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Byl nejslavnější a nejúspěšnější krasobruslař v československé historii a přesto kariéru ukončil ve 22 letech. Životopisný příběh Ondreje Nepely si nově můžete zkouknout na Prima Plus. S Josefem Trojanem a Zuzanou Maurery v hlavních rolích se snímek zaměřuje na Nepelovu cestu od talentovaného chlapce ke zlaté olympijské medaili a taky na jeho zápas s očekáváními společnosti. Ondrej Nepela a příběh, který jste neznali. Z Kissu Nepelu doporučuje Katka Čepelíková.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryté. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní při koupi 2 vstupenek třetí zdarma. Tiket energylandia.pl.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Počasí.
1: Dnes si užijeme teplé a slunečné počasí. Obloha bude skoro jasná až polojasná. Jen při zvětšené oblačnosti se objeví přehánky. Teploty vyšplhají na 28 až 33 stupňů.

0: díla. Bezpečnostní kamery v noci na úterý zachytily dva lupiče, jak obrazy odřezávají. Jedno z ukradených děl na útěku upustili. Starosta města odhadl hodnotu lupu na 9 milionů eur. A teď zpátky domů.
1: Ještě před několika dny dělilo Slonici Balu a její novou společnici Vali zhruba 1700 kilometrů. Teď už spolu tráví dny ve výběhu ve Velzu a podle jejich nových chovatelů jsou prakticky nerozlučné. Bývalá obyvatelka liberecké zoo si se starší Vali padla do oka téměř okamžitě.
0: Sport. Čeští volejbalisté odletěli do Modeny, kde je čeká základní skupina mistrovství Evropy. V sestavě je nejen 9 hráčů, kteří zažili loňské 4. místo na světovém pódiu, ale také 3 zlatí hoši z letošního evropského šampionátu do 22 let. Za námi jsou zprávy z domova, ze světa i ze sportu a pokračuje dopolední KIS.
2: Už jste někdy kysáci stříleli z luku? Mám tady nový světový rekord. Maďarský lukostřelec překonal světový rekord.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Nádherné a dneska dokonce slunečné dopoledne vám všem přejeme. Třicítka pěkně, ještě se možná můžeme opalovat, chytit poslední bronz i v září. A přemýšleli jste někdy nad tím, jak daleko můžete vystřelit šíp z luku? Já jsem si tak jako typl, že 200, 300, 400 metrů by to uletělo. Ne. Maďarský lukostřelec překonal letitý světový rekord. Jmenuje se Josef Mónus a zlepšil ho minulý týden. 29 let odolával starý světový rekord. Bylo to 1062,79 metrů a tento Pepík z Maďarska to překonal na 1063 metrů a 59 centimetrů. Jak dlouho to letělo, to se mi bohužel nepodařilo zjistit. A mám tady pro vás další dva lupeny. Pussycat Dolls za pár dnů, až uslyšíte tuhle tu pecku. Volejte 210 323 323. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a dnes máme před sebou moudro dne. A já se musím takhle na začátek omluvit všem ženám, protože dnes budeme pálit do vašich řad.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Muži zrají jako víno. Čím starší, tím kvalitnější. Kdežto? Ženy prý zrají jako slivovice. Čím starší, tím větší opice.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední. Na Kisu.

0: Sandro Kavácanak je 11.22. Právě jsem se dočetl, že úterních dnešních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v Čechách. Ne.
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete? Poslouchejte ranní Kiss a sledujte každý týden snahu splnit běžné a někdy i šílené sny fanoušků Rádia Kiss.

od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy. Shine bright like a

0: Na tuhle holku, na Shakiru, tady ještě lístky nemám, ale na 210-323-323 jako třetí volající se dovolala dáma jménem... Haló, seš tam, kočko?
1: Ano, ano, jsem.
0: Jak se jmenuješ, ještě pro jistotu jednou neslyšeli jsme tě.
1: Verča.
0: Verčo! Tak prosím tě, ty jsi poznala ukázku a já mám pro tebe tady dva lupeny. Až do pátku jedeme v dopoledním kysu dva lupeny na Pussycat Dolls 23. září. 19 hodin. Vstup umožněn už od 18 hodin a kočky v čele s ikonickou Nicole Scherzinger tady uvidíme poprvé zase po roce 2009. Viděla jsi je někdy live?
1: Ne, neviděla.
0: Já taky ještě ne. Můžu, Verčo, jít s tebou?
1: Jasně, pojď.
0: Hele, fakt bys mě vzala, jo?
1: Jo, já jsem za sranda.
0: Jo, dobře. Odkud jsi, zdaleka?
1: Prahy.
0: Tak to máš kousek. Takže to bude tramvajkou, autem nebo metrem?
1: To ještě uvidíme.
0: Dobře. Tak pro jistotu mi vydrž na lince a koho vemeš teda, kdybych já neměl čas, koho vemeš sebou?
1: Kamarádku.
0: Dobře. Připomínám, 23. září kysáci, lístky jsou stále v prodeji a my moc krát děkujeme Live Nation Czech Republic, že nám poskytlo tyhle ty lístky. Tak Verčo, užij si to, jo?
1: Děkuji.
0: Ahoj. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

vás vemu do lesa, protože stalo se něco, co tady v Čechách nikdo nečekal, čekalo se na to dlouho a ejhle, důkaz není. Česko má totiž možná nový druh houby, ale ten důkaz skončil na talíři. Houbař měl nedávno v oblasti Lužických hor najít hřib štíhlotřenný, jedlý druh původem ze Severní Ameriky, který se postupně šíří Evropou. Odborníci jeho příchod do Česka očekávali, protože se už rozšířil z Pobaltí přes Polsko. Má ale jednu nevýhodu, může být invazivní a konkurovat našim původním houbám. První údajný nález český se však zatím potvrdit nedá. Houbař totiž hřib našel, vyfotil a potom ho prostě snědl. Takže vědecký důkaz zatím nemáme, ale podle všeho pán napsal do diskuze, že byl výborný na másle. Tak prosím vás, kdyby někdo našel nějakou houbu, kterou jste ještě v životě neviděli, vypadá to jako, jak bych vám to popsal, takový jako, jako kozák, tak je to hřib štíhlotřený. Nejeste to. Potřebujeme důkaz. Ne, abyste to udělali někde na másle. Kiss.

Robert Miles, One and One, nesmrtelný hit, nesmrtelná pecka. Pokud jste ještě nebyli dneska na našem Instagramu, tak mrkněte. Nějak se nám ti moderátoři tady nechtějí smát. A proč? Proč se nechtějí smát? To se dozvíte na Instagramu nebo na Facebooku Rádia Kiss. Dají před vás papír a něco je na něm napsáno. No a tam se uvidí. Myslím si, že Wendy Vronková už asi tady dovysílala. Be happy. Kiss. Rádio Kiss.

0: taky jsem za volantem po celé republice.
1: Po celé republice, ale hlavně vždycky v klidu a v pohodě i díky vašim zprávám, kdybyste o něčem důležitém věděli, tlačítko doprava v naší apce a můžete nám dát vědět, jako třeba torpédo.
2: Zdravím, Gesáci, právě začali frézovat kruháč, co je u Svita, v ten první směr Litomyšl na tom obchvatě. Takže to pouští Kivadlově, kolona je už od Moravské Třebové až tomu kruháči ke Svitav a tvoří se kolony i samozřejmě od Svitav, takže zdržení sobou směru zhruba cca půl hodiny.
1: Ano, právě to tady vidím. Ještě dodám jedno zdržení, tady to je skoro na 10 minut, dálnice D1 z Prahy na Brno, 191. kilometr před Brnem, tak tam je skoro 3-kilometrová kolona a pojedete maximálně 20.

0: Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Kisparáda. Hlasuj pro nové hity Kisparády Rádia Kiss.
1: www.kiss.cz.
0: Kisparáda. Kisparádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
2: Krásné dobré poledne vám přeji. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty napříč republikou mezi 27 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Policisté dnes ráno kvůli anonymní výhrušce bombou evakuovali z nemocnice v Kadani na Chomutovsku zhruba 240 lidí, včetně dětí a pacientů na lůžkách. Objekt opakovaně prohledali, bombu nenašli. Dopoledne ukončili bezpečnostní opatření. Po totožnosti anonymního pisatele, který vyhrožoval uložením bomby, policisté pátrají. V Kanadě dnes vstoupila v platnost odvetná cla na dovoz ze Spojených států. Jejichž sazby se pohybují od 15 do 50%. Vztahují se na zboží v hodnotě kolem 20 miliard amerických dolarů, zhruba 416 miliard korun ročně. Jsou odvetou za dříve zavedená americká 50% cla na kanadský dovoz v podobné hodnotě. A teď zpátky domů.
3: Auto se na opravě.

0: Pravé poledne a pokud kupujete vajíčka v supermarketu, tak mám jednu novou fintičku, to se vám bude líbit.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

u několika mnoha frekvencí Rádia Kiss. Přejeme dobrou chuť. Já jsem zjistil, že asi teda celý svůj život jsem skladoval vajíčka opravdu špatně. Možná to skladujete i vy doma, vejce obráceně. Podle tohoto typu by totiž mělo být v krabičce užší špička dole a širší konec vajíčka nahoře. Právě v širší části je totiž vzduchová kapsa a tahle poloha má pomáhat vejci vydržet déle čerstvé. Takže až příště kysáci přinesete vejce z obchodu, neházejte ho přímo do lednice, nejdřív malá domácí kontrola, kdo stojí na hlavě, toho otočit, jo? Připomínám, jo? Otočit vajíčka není zač.

0: Robin Schulz, Better Times. Teďka ve čtvrt na jednu udělám radost čtyřem znamením. Jo, třeba se tam najdete a věřím, že vám to udělá a vykouzlí úsměv na tváři. Protože je tady na světě nová studie, která tvrdí, kdo má podle hvězd největší potřebu pořád někam vyrážet. Mezi největší cestovatele z věrokruhu, jak se zjistilo, patří střelci, blíženci, děkujem, vodnáři a ryby. Střelec miluje svobodu, dobrodružství, exotiku a nejradši by byl pořád někde na cestě. Blíženci zase nesnášejí stereotyp, takže je baví spontánní výlety, roadtripy a klidně i letenka koupená na poslední chvíli. Přesně tak, s tím nemám vůbec problém. Za hodinu letím, beru kufr, naschle, čau, jedno tričko, krať, asi letím, není problém. Vodnáři často hledají spíš netradiční místa než klasické turistické destinace a cestování berou jako způsob, jak uniknout rutině. A máme tady poslední ryby. Ty milují atmosféru, moře, romantická města, západy slunce, ale hlavně vzpomínky, které si z cest přivezou. Tak jestli máte doma střelce nebo vodnáře a pořád vám někde mizí z obýváku kufr, nevolejte policii, nikdo vám to neukrad, zkontrolujte nejdřív odlety z letiště.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.
2: 1, 2, policaj, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
2: 7 000.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

i vám, kysákům, kteří to dneska máte v občance, čekají vás třeba velké oslavy. Někdo to bude slavit dneska, někdo si to schovává až na víkend, ale já tady jsem našel, že například, koho vememe jako prvního, dneska Avicii. Avicii by měl další narozeniny. Tim Berling. Bohužel nás opustil velmi mlád, 28 let, ale dneska bychom velmi, velmi slavili a já musím vzpomenout na našeho úžasného kolegu, který se tady o vás stará o víkendu, sobota, neděle. Vítě Lesák má dneska 36. narozeniny. Tak chlape, ty náš krásný, my jsme vždycky o víkendu často spolu v kontaktu, tak posílám velké pozdravy a ať ti slouží zdravíčko a ať je to pořád tady u nás na Kisu baví. No a nesmím zapomenout na holku, která má dneska 47 let. Říká si Pink a pořád je to skvělá kočka. Úžasná žena. Pink, seš tam? Dáme si od ní něco hezkého? Tenhle remix miluju. Tělo jak 20, hlas jako 18 a úsměv jako 15. Jestli jste v kanclu, pojďte si zatančit. Puste všecko, myš, tušku, papír, počítač. Dámská volenka.

0: Prozbička, Víťa Lesák by za chviličku mohl mít rekord na svém Instagramu. Víťa Lesák. Dejte mu tam odběr a bude mít za kolik? 30 lidí mu chybí do 5000 sledujících. To dáme! Pojďme Víťovi zvednout Instač! On si to zaslouží, kluk krásnej.
1: Radio Kiss.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic a zažijte osobní setkání s kapelou.
1: No jako krátí se to a vy máte, kysáci, možnost do 25. září, kdy vybereme ze všech hlasujících v ranním vysílání 6 až 10 Roman, Míša a Patrik tři výherce, kteří se právě do toho 25. září zaregistrují na stránkách Rádia Kiss a zkusí si tipnout ten úplně největší hit skupiny Lunatic. A ti potom půjdou do O2čka, co to je, Univerzum? Jo, myslím si, že O2 Univerzum 2. října, kdy budou mít chlapi opravdu velký koncert. A vy můžete hlasovat právě na našich stránkách kiss.cz. Ať je hudba tvůj lék, dotyky, chtěl bych tě líbat, máma, only you, příběh malého chlapce. Dáte jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, abychom se vám mohli ozvat zpátky, tlačítko souhlasit s podmínkama soutěže, odeslat a čekat do 25. září. Třeba vybereme zrovna vás. Třeba budete 2. října v O2 Univerzum. Třeba budete mít selfiečka s Vaškem a s ostatníma klukama. Zkuste to, zabere vám to 15 vteřin vašeho života. Co myslíte? Která píseň vyhraje? Kdo bude ten nejlepší? Já jsem tady s dovolením našel něco z historie. Půjčil jsem si od kluků z Lunatiku jednu jejich krásnou píseň. Vidím, že už to má 4 roky. V roce 2022 jsem v rádiu udělal tento vstup a třeba to může být taková pozvánka na to, abyste šli na naše stránky a hlasovali. A teď mi dovolte jednu píseň pro vás, kysáci. Za to, že jste nás opět poslali, opět výš a výš a výš. Je to písnička, kterou jsme tady občas na Kisu hrávali a když jsme u těch 90, my víme, že milujete kapelu, nebo takhle, já mám pocit, že ta písnička se podobá jedné kapele, kterou tady občas hrajeme. Já jsem ten song nazval Only Kiss. Tak snad se kluci z Lunatiku nebudou zlobit.
2: Volume doleva. Když vyjedem na akce ven, tak vidím před sebou jen plnej sál. Hrajem každou noc a den, trsáte, je to sen. Už nás znáte. Potřebujem vaše bedny mít.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na dopravu, mám tady Strakonice D2, 23. až 21. kilometr ve směru na Brno, je tam velmi silný provoz. Pojďme ještě na D1, tentokrát od Vyškova směrem na Brno. D1 213. až 209. kilometr, tak tam se zdržíte asi 15 minut, 4-kilometrová kolona a průměrná rychlost je asi 25 km v hodině. Kdyby něco, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a můžete dát vědět ostatním řidičům a řidičkám.

0: Katka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
5: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Ticket energylandia.pl.
6: Co je korfbal?
0: Kolektivní

0: a nejvyšší teploty napříč republikou mezi 27 až 32 stupni Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Přírodovědné, čtenářské a matematické dovednosti 15-letých žáků v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj loni dál klesly. Česko sice zůstalo nad průměrem OECD, v celosvětovém žebříčku si oproti roku 2022 ale pohoršilo. V celosvětovém měřítku se dařilo hlavně asijským zemím. OECD poukázala kromě jiného na dopady poklesu čtenářské gramotnosti. Z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie byly dnes nad ránem ukradeny 4 obrazy umělce. Dva z nich zloději na útěku upustili a byly opět nalezeny. Dvojice zlodějů podle záznamů kamer vyřezávala obrazy z rámu, dokud se v 5:48 ráno nespustil bezpečnostní alarm. A teď zpátky domů.
2: Hrady a zámky severovýchodních Čech se nově spojily v jedné deskové hře. Hráči se vydají například na Bezděz, Friedland, Zákupy, Opočno, Kůnětic horu nebo Sichrov a kromě historie poznají i zajímavosti z jejich okolí. Hra je pro 2 až 6 hráčů od 6 let a seženete ji na pokladnách zapojených památek. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport.
0: V nominaci českých volejbalistů na mistrovství Evropy v Itálii, Bulharsku, Finsku a Rumunsku je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu. Mezi finální 14 jsou i 3 členové zlatého týmu z letošního mistrovství Evropy do 22 let. Trenér Jiří Novák v tiskové zprávě uvedl, že zkušeností i bojovnosti mladých hráčů chce využít k postupu do vyřazovacích bojů. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubko.
3: Děkujeme, Blaničko, vyšlo to hezky. 13 hodin, 3 minuty a k tomu ještě 30 vteřin. Pěkné úterý.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Vy jste nám tady 11 minut po 13. hodině neusnuli u vlnách, na vlnách, u vlnách, u vlny, z vlny Rádia Kiss na vlnách. No prostě vlnové frekvence Rádia Kiss, aby vás tady neuspinkali, abyste v kanclu ještě udělali něco, co vám dál třeba šéf jako za úkol, tak jsem tady našel, občas přijde taková SMSka jako Michaele, já jsem prostě s tou energií úplně na dně, nemáš tam pro mě něco? Mám. Chlapi, proč bych pro vás něco neudělal? Doporučuji sehnat brazilského pavouka, známého jako palovčík brazilský, patří totiž mezi nejjedovatější pavouky světa. A pozor, pokud vás bodne, kousne, tak jeho jed obsahuje určitý toxin, který může u mužů vyvolat bolestivou a dlouhotrvající erekci. Jenom s tím bodnutím nebo kousnutím dávejte bacha, abyste to nepřehnali. Když vám dá do těla toho toxínu moc, tak v některých případech může ta erekce trvat až několik hodin. Jo? Tak zase, abyste nebyli nabuzeni až moc. Pojďme na muziku. Paul Keen a hezké úterý a zdravíme Mariany. Michal Kahalčík.

0: Basta.
1: Posloucháte Kiss a já s dovolením ještě se vrátím na včerejší den v pondělí, kdy jsem měl to štěstí a probírali jsme tady bodnutí žihadla. Měli jsme tady v dopoledním Kissu právě i téma, co všechno vás kdy za život bodlo a jak to dopadlo, jak jste to přežili. A dodatečně mi ještě včera večer napsal Dan Vondráček k tomu tématu na Instagram a s dovolením já to přečtu, protože já si neumím vůbec představit, co bych dělal já. Ahoj, Michaele. Když jsme u toho bodání, dříve jsem choval štíry a jednoho krásného dne v roce 2009 při čištění terária mě můj milovaný Cézar v závorce Titius Cambrigei bodl do prstu. Skončil jsem na jipce, čtyřikrát mě nahazovali, do toho musela helikoptéra pro sérum do Mnichova, ale bylo to super, páč jsem byl první případ v České republice. No, Dane, já nevím, jestli to je super, že tě čtyřikrát nahazovali žehličkama. Já mu na to odepsal jedno takové ostřejší slovíčko, jako že ty, kráso, nekecej. A on ještě dodal, no byla to sranda, 14 dní na jipu, pak 14 dní na interně a pak ještě půl roku doma na lécích, aby se mi srovnalo srdíčko a zmizela mi skvrna na pravém mozkovém laloku. Ale prvenství už mi nikdo nevezme. Pro mě bodnutí od sršně jako štípnutí od komára. Dane, hlavně, že žiješ, trošku si spoležel a doufám, že ten mozkový lalok už je v pohodě. Dávejte na sebe pozor, kysáci. Ať máte doma štíra, sršně, vosu nebo včeličku. Max. No more!

Umí si kysáci někdo z vás představit ráno bez kávy? Já teda moc ne. A pokud zítra zase budete poslouchat 6 až 10 ranní kys, něco voňavého s kávou můžete vyhrát.

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

Teď něco pro všechny, kteří se chystají do Číny. Já vím, je to daleko, ale občas tam někdo zavítá, že jo? Tak pozor. Prosím vás, pokud si chlapi, nebo teda dámy, platíte něco na OnlyFans, tak Čína dala OnlyFans jasnou stopku. Platforma se dostala do hledáčku tamních úřadů kvůli obsahu, který má podle nich ohrožovat morálku a šířit nežádoucí západní vlivy. Omezení se navíc nemá týkat jenom samotného webu, ale i způsobů, jak zákaz obejít. Tak prosím vás, pozor, pokud jedete do Číny, tam vám to fungovat nebude. Teď mě napadlo, že zbývají teda už jenom časopisy. Ale i ty časopisy vám na letišti může někdo zabavit.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Nelly Furtado. 3:15, ještě chviličku tady s váma budu, než tady přijde Magda a Radek. Napsal mi Vítě Lesák, který dneska slaví krásné 28. narozeniny. To už bychom asi neukecali, kdyby měl 18. Ahoj, ty, Michaele, ty jsi dělal určitě nějakou výzvu na mém Instagramu, co? A pár smajlíků, tak jsem mu odepsal. Já, Víťo, nikdy, to bych si nedovolil. Tak kysáci, prosím vás, jenom. Podařilo se mu dosáhnout, už tam chybí jenom 100 lidí a bude mít 6000 sledujících. Takže prosím vás, už jenom 100 lidí, pokud chcete udělat radost našemu skvělému víkendáku, který vysílá tady sobota neděle pro vás a baví vás na vlnách Rádia Kiss, tak Víťa Lesák, Instagram, úplně jednoduché, Víťa Lesák dohromady, dejte mu tam ještě odběr, like, zvoneček a napište mu nějaký krásný komentář a kluk bude mít dneska 6000 kamarádů. Není to hezký? Je to hezký. Radio Kiss.

0: Výbornou zprávu mám pro odpolední jump. Radek, skvělá nálada. Magda, ještě lepší nálada. Počkejte si na to. 14 až 18, odpolední jump.
1: To nejlepší
2: od 90. let.
1: Od 90. let.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, zprávu máme přímo od Kuby Kubánce o nějaký dlouhý koloně.
2: Chtěl bych nahlásit jednu aktuální, je to na silnici do Holubic, Brno venkov, tak kdo jede z Holubic na Rohlenku, tak u té betonárky zezadu do kamionu teďka narvalo auto. Takže stará silnice na Brno k Rohlence směr, totálka zasekaná, stojí to snad až na starou poštu.
1: Děkujeme moc krát, Martin.
3: Obec Pňov předhradí, před pár minutami tam řízlo kamionu kolo. Bylo to teda štěstí, protože po chodníku šla paní s dcerou, tak ty jenom utekly. Začíná se to tam štosovat směrem od Kolína.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda i na dálnici D2 ve směru na Brno na 9. kilometru.
4: Plzeň Karlovarská, tady se bouralo stejně jako v Chrastavě na Liberecku. Liberecká ulice, šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
1: Začátkem září vstoupily do kin hned dvě hudební čumendy. Zvu vás. Koncertní film Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris natočil na 60 kamer jeden z nejlepších koncertních režisérů Paul Dugdale. A díky němu si fenomenální vystoupení Katy Perry užijete i vy. Ve vašem vyjáku. Fandové Báry Basikové, našpicujte uši. Dokument nesoucí jméno této legendární zpěvačky zachycuje 50 let její profesní dráhy a chybět nebude ani vhled do jejího soukromí. Užijte velký divy na velkým plátně. To vám z Kisu přeje Katka Čepelíková.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: počasí.
1: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty napříč republikou mezi 27 až 32 stupni Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce v kabinetu prosadit možnost

0: neřeší to. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. A teď zpátky domů.
1: Opuštěná nádraží a zastávky na Jindřichohradecké úzkokolejce dostávají nový život. Historické stanice slouží jako ubytování, vzdělávací centra nebo turistické základny. Pro nádraží v Kamenici nad Lipou teď provozovatel hledá nové využití. Na obou větvích úzkokolejky je celkem 30 zastávek a nádraží.
0: Sport. Juventus bude do konce roku postrádat kapitána Manuela Locatelliho, italský mistr Evropy z roku 2021. Musí na operaci menisku a bude nejméně 3 měsíce mimo hru. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi odpolední jump. Odpolední jump, Magda Vronková, Radek Hrdina, jsme tu.
2: No a z muziky třeba na startu dva bráchové ze 4. patra.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Zdravím vás odpoledního jumpu, Magda Vronková, Radek Hrdina, hezké krásné odpoledne.
1: Všem úplně bez rozdílu startuje odpolední jump na rádiu Kiss a my vám přejeme moc hezké odpoledne. A slyšel jsem, že dneska má být snad prý údajně poslední jako třicítka. A já tomu nevěřím.
0: Poslední třicítka, máš rande?
1: Ne, to já už bych byl vejš, ale nicméně, ne prej jako počasí, ani vůbec jsem si nevšiml, je tam teplo, je tam příjemně,
0: ano.
1: Ale vůbec jsem nekoukal na polubku, kolik, že mi to jako ukazuje,
0: tak
1: ale je
0: snad,
1: tam teplo.
0: Snad, když tak si to pořádně užijte, tedy ten poslední letní den, no a samozřejmě za chviličku nás čeká Kiss Hit v jedné vteřině.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na rádiu Kiss.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím

0: hit. Kiss hit. V jedné vteřině.
1: Majda dneska hází.
2: Majda dneska hází a já jsem si tam rovnou dala už jingle.
1: Já právě koukám, člověče. Majda dneska hází, ani jsem to nedopověděl. Tipy, co by to mohlo být, protože já ti dám teďkon indici. Ještě než to pustíš, co by to jak mohlo být?
2: Tak povídej, zajímá mě to.
1: Interpreti už nejsou na světě, ta hlavní rozhodně ne. Uhořela. Ano. A to je jedna věc. Druhá věc, ta snaží pro tebe. Tahle píseň pobláznila doslova a dopísněna celý svět a jednalo se hlavně o tanec, který pobláznil všechny a dokonce v některých zemích ukazovali prstem a říkali ne, ne, ne, tohle tady provozovat nebudeme.
2: No tak dobře, já to teda vyzkouším, halo, co to je?
1: Magda přemýšlí, já budu simultárně přemýšlet. Má ruce v dlaních, zakrývá si obličej, což je pro mě příjemné.
2: Teda to jsou věci. Já to znám, ale to se nemůžu spomenout. No, já to znám, nespomenu si.
1: Chceš poradit kapelu nebo ten to název toho songu?
2: No, asi spíš kapelu zkusím.
1: Dobře, ne, pojďme radši ten tam, tu, jo? Takže, já ti poradím úplně jinak, jo? Ambasáda?
2: Embassy?
1: Ne, ne, vůbec, ne, zapomeň, spíš to hoď do rýmu. Ambasáda, lambang.
2: Samba.
1: Ne, lambang, lambada.
2: Lambada! No jo.
1: A jo, no.
2: Slavná věc.
1: A jak jinak skutečně opravdu, přátelé, tenkrát, když to vyjelo, tak opravdu se našly země, které jako zakazovaly veřejně tohle jako tančit.
2: Ano. Dobře, tak já si dám minus jeden už mudlený bod, jo?
1: No, no minus 15.
2: Takže lambáda. Kiss hit.

Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete? Poslouchejte Ranní Kiss a sledujte každý týden snahu splnit běžné a někdy i šílené sny fanoušků Rádia Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a předpokládám, kysáci, i můj kolega Radek Hrdina, že všichni znáte dobře zpěvačku Beyoncé.
1: Ano, Beyoncé znám,
0: máš,
1: soukromě ne.
0: Soukromě ne, škoda, no. Viď. Nicméně Beyoncé teď je slaví vlastně 20-leté výročí svého alba B-Day, jo? A rozhodla se, že svým fanouškům, pouze 500 vybraným, dá takový zvláštní dárek. Je to taková limitka a to byste normálně nevěřili, co to je?
1: Limitka.
0: Hodně to teďka diskutujou na sociálních sítích a vůbec jakoby na internetu, že jako, to není úplně to, co by si asi představovali. No.
1: Kazetu jim dala.
0: Kazetu jim úplně nedala, ale dala jim něco jakoby asi pro ní hodnotného, ale oni si to třeba úplně nemyslí, ty fanoušci.
1: Do každého alba dala jeden svůj vlas.
0: Ne, za chvilku se dozvíte.

0: Jak už jsme tady před malou chvílí v odpoledním jumpu zmiňovali, tak zpěvačka Beyoncé teď slaví jedno vlastně důležité výročí, a to svého alba B-Day, jo, 20-leté výročí. A k této příležitosti se rozhodla fanouškům něco taky darovat, jo, 500 kusů celkem.
1: Jenom limitka.
0: Je to limitka. A teď co by to tak jako mohlo být? Co si člověk řekne? Hele, nějaký special album prostě, něco ze svého vlastního, třeba nevím, šatníku, třeba blablabla.
1: Tak čekal bych, já nevím, třeba jako speciální balení toho CDčka.
0: Třeba. Není to tak. Dřevěná krabice z masivní borovice, která má sametovou výstelku a luxusní detaily. Ale překvapivě, v ní nic není. Tato krabice se prodává, ano, prodává se za $948, což je zhruba nějakých 20 tisíc korun. To je dobrý, ne? Krabici od Beyoncé, nechceš to?
1: Ale není tam nic.
0: Není tam nic.
1: CDčko, není tam není to album, není tam nic.
0: Není tam CDčko, není tam žádný vinyl, jak
1: a
0: se třeba typovalo.
1: A možná není to třeba jako luxusní urnička, rakvička, třeba pro morčátka, nebo pro něco takového menšího, malinký čivavičky třeba, že jo?
0: Třeba.
1: Já nevím, jak je velká.
0: Jako podle obrázku jako bude docela asi jako velká, větší. No, prostě krabice.
1: Takže i dokonce na menšího psa. Takže to možná zase není úplně jako, no.
0: 20 tisíc za krabici ze dřeva, no. Od Beyoncé teda, no. Tak.
1: Ale jako já ti říkám, že zapráší se po nich. Zapráší se po nich.
0: Bacha, ale když tak na nějaký ošetření toho dřeva, aby z toho netekla smůla za chvilku.
1: Ale je to borovice, tam to nikdy nevíš.
0: Na krabice je za matku.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jiří má pro nás zprávu o koloně směr Náchod.
2: Kdo jedete na Náchod po obchvatu Jaroměře, vemte to jinudy, je to neštěstí. Pouští se Kevadovej u České Skalice, vidím to tak na hodinu, tu kolonu. 10 kilometrů kolo na kamionu.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D0 ve směru na D1, 19. kilometr a bouralo se bohužel i v Brně v ulici Havránkova.
3: Ode mě Znojmo, Kuchařovická, tady máte dopravní nehodu na Chrudimsku, přímo v Linsku. Je to Adámkova třída, nejčerstvější je v Ostravě a to na ulici Mariánskohorská.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: V Čechách bude zítra zataženo až oblačno s přeháňkami a na Moravě polojasno a déšť později. Denní teploty čekáme od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Policie ve spolupráci s armádou a celní správou chystá velké 24-hodinové cvičení. Ve středu 9. září bude od 7 hodin ráno znovu zavedena hraniční kontrola po celé délce hranic Česka a Slovenska. Policisté na svém webu uvedli, že chtějí prověřit své operační plány. Část nedávno nalezených ostatků ruského vojevůdce Dmitrije Donského, kterého pravoslavná církev prohlásila za svatého, bude odeslána k vojenským jednotkám válčícím proti Ukrajině, aby ruští vojáci mohli dávného knížete požádat o požehnání. Ostatky knížete Donského se našly minulý měsíc v jednom z chrámů v moskevském Kremlu. A teď zpátky domů.
3: Na jihu Čech včera začalo mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike. Až do 17. září by proto lidé v některých lokalitách měli počítat se zvýšeným hlukem. Letiště České Budějovice zároveň upozorňuje na zákaz focení vojenských objektů. Dodejme, že za jeho porušení hrozí pokuta až 100 000 korun. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Ve výsledné tabulce zůstanou za vystoupením českého týmu na mistrovství světa 3 porážky. Hned dvakrát ale basketbalistky byly blízko tomu, aby favorizované soupeřky porazily. Právě prohry s Itálií a Čínou mrzely po posledním českém vystoupení na turnaji nejvíce křídelnici Petru Holešínskou. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
4: A je tady hodinka další pořadí, druhá od plního jumpu na KISu.
5: Magda Vronková, Radek a taky Vicky Sáci.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Jo, dneska, aby si dobrýho inženýra, nebo vůbec třeba i někoho, kdo ti něco postaví, někoho šikovného.
1: Architekta, který to namaluje, zedníka třeba, zedníka, žišmaria, to jsou důležitý.
0: Takovýhle lidi prostě důležitý. Dneska bys jako fakt kvalitního, aby se pohledal.
1: Ale úplně to, no jasně, úplně se to vytrácí, protože ty kluci chtějí mít dneska maturity, já to chápu na jednu stranu, ale na druhou stranu, sorry, takovej zedník, instalatér, elektrikář a tyhle ty řemesla, který jsou potřeba dnes a denně.
0: Ano.
1: Teď si vydělá třikrát víc než nějaký inženýr.
0: Je to tak?
1: Sorry, jo, neberu nějaký vysokoškolský tituly nějak jako špatně, ale že ty mladý mají takový blbý měřítka.
0: My se podíváme za chviličku do Konga, do Afriky, kde mají teda ty stavby inženýry, jako to je normálně jedna báseň a my vám možná na ně dáme nějaký
1: do Konga,
0: typ.
1: Jo?
0: No, do Konga, čověče.
1: Tak to je prostě pro vegany asi dobrý, ne? Tam jsou stavby ty chatrče z rákosí, ne?
0: Za chvilku se dozvíš víc.

0: dobře.
1: Odpolední Odpolední Jam. Každé všední odpoledne
2: od 2 do 6
1: na KISSu.

0: Slíbili jsme vám, kysáci, že vás vezmeme na chviličku do Afriky a podíváme se tam na tamní inženýry a stavitele. Jo?
1: Tam se právě asi tady v tom případě nějak na ně zapomnělo.
0: Trošku asi, ano. Podíváme se totiž na případ, který se odehrál v hlavním městě Kinshasa. Tam se totiž stavěl jeden most přes takovou řeku, aby se prostě zabránilo tam nějakým špatným přechodům a tak dále. Jo? Oni ho postavili a v den, kdy probíhalo slavnostní otevření toho mostu, tak se na něm přestřihovala páska. Byl tam starosta, prostě paní nějaká a tak dál. V tu chvíli, co tu pásku přestřihli, nedělám si legraci, se pod nima ten most zhroutil.
1: Ale v okamžiku,
0: ale
1: přesně.
0: Ale přesně v tom okamžiku.
1: Jako kdyby ta páska prostě měla nějaký účel držení.
0: Já mám pocit, že to celý držela pohromadě. A nebo přestřihli špatnou pásku.
1: Jenže při ohledání blížším toho videa, přátelé, oni přelezli tu pásku, což já, co mi nejde do palice.
0: Ano.
1: Protože když jdu na něco nového, vstupuju do něčeho nového, tak to přestřihuju kde? Na začátku.
0: Ano.
1: Jenže oni to přestřihovali na konci.
0: Je to tak.
1: To znamená, že oni přešli lávku a bylo tam 300 lidí.
0: Přesně.
1: Jeden vedle druhýho. Tím pádem vlastně věc, která asi se normálně běžně nestane.
0: Ano.
1: A oni, až když přešli tu lávku, tak ji přestřihli a v ten okamžik těch x lidí spadlo.
0: Spadlo. Prosím vás, má to šťastný konec nebo šťastný konec. Nikomu se nic nestalo, ono to bylo poměrně nízký, ale člověče
1: nevím. Nízký to bylo, nicméně jako v Africe spadnou do řeky, tak to je loterie, jestli to je krokodýl, hrok nebo piraňa.
0: Je to tak.
1: No, tady naštěstí nic.
0: Naštěstí nic.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
0: To děláte chybu. Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7 000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Zajímavosti ze světa fotbalu nás v tuhle chvilku čekají.
2: Je to tak, pojďme se podívat do světa fotbalu a do toho jako ještě finančního světa fotbalového. Vezmeme toho malinko přes hokej. Minulý týden jsme tady v té rubrice naší sportovní na Rádiu Kiss zmiňovali, že Karlovy Vary hokejové budou mít nového sponzora. Je to jedna čínská automobilka. Jo, peníze ale nezveřejnili. Ale Liverpool, fotbalový legendární Liverpool, ten je zveřejnil a je to zajímavý. Liverpool totiž čeká od příští sezóny velká změna. Po 17 letech anglický fotbalový velkoklub změní hlavního sponzora na dresu a jednu banku vystřídá letecká společnost Turkish Airlines. Mm-hmm. To už asi známe.
1: Ano.
2: A teď jsou zajímavý ty prachy.
1: Povídej.
2: Podle médií má 5letá smlouva hodnotu 300 milionů liber. Téměř 8,5 miliardy korun za 5 let, že je budou mít na prsou a bůh ví kde ještě.
1: Čověče, to už je hodně nul. Hodně penízku.
2: Ty bláho. Za jedničku bych byl obrendovaný úplně všude, tyjo. Vrno, jak si to nechal vykerovat i na záda.
1: Já doufám, že tě nějaký sponzor slyšel.
2: No, ale oni mi to zdejra kde dají.
1: Uvidíš, třeba
2: jo. Možná jo, pozvěte se.
3: Já nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
0: Pranky Body Jump na Radio Kiss. Radio Kiss.

0: soutěž na Facebooku Rádia Kiss, přátelé, ale jako to je, musím říct, jako velká pecanda. Já tady na to teď koukám a musím říct, že už teď závidím tiše tomu, kdo to stihne do pátku do 18. hodiny, protože ten jeden, ten se bude mít sakra dobře.
1: Soutěžíme tentokrát z Hot Peppers Prague. Prosím vás, ne, holky za váma nepřiletěj, ale možná, že někam poletíte vy, protože soutěžíme o 20 000 korun na letenky. Opravdu stačí, abyste se podívali na facebookové stránky Rádia Kiss, máte tam soutěžní otázku, na tu odpovíte, je to strašně jednoduchý. No a pak už jenom budete si držet palečky do pátku do 18. hodiny, abyste to byli vy.
0: Jo, takže přátelé, Facebook Rádia Kiss, tuhle tu chvíli Hot Peppers, tam jedou prostě bomby. 20 000 na letenky. Ty jo, teď už jenom kam.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Přátelé, máme od vás přímo zprávy a Kuba Kubánec se nám ozval.
2: Já bych chtěl nahlásit jednu dopravní z D1. Je to kolona směrem na Brno. Kamiony se štosují už od Vyškova, takže pro kamionáky, ať zpomalí a nemusí nikam spíchat.
1: Soňa a Vysoké Mýto.
3: Vysoké Mýto od Litomyšle hned na začátku frézujou až k první světelný skoro, takže všichni opatrně pomalu. Střídavý provoz, takže si asi chviličku postojíte, 5-10 minutek max.
4: Pojďme z Vysokého Místa zpátky dolů. Brno, Jihlavská, tady se bouralo. Dále jsou to Karlovy Vary, Jáchymovská, Havířov, Generál Svobody. I tady se bouralo.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
5: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
6: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, třetí zdarma. Ticket energylandia.pl.
0: Radio Kiss počasí.
7: V Čechách bude zítra zataženo až oblačno s přeháňkami a na Moravě polojasno a déšť později. Denní teploty čekáme od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Student Pražské akademie řemesel měl dnes ráno na svou školu skrz systém bakaláři poslat zprávu, ve které vyhrožoval násilím. V mrazivém vzkazu, který mají k dispozici Seznam zprávy, mimo jiné stojí, že do školy přijde s puškou, nožem a granáty a zabije každého, koho uvidí. Namísto tak okamžitě zamířili policisté, mladíka nakonec zadrželi. CNN Prima News to potvrdil mluvčí Jan Daněk. Policisté ale zatím nemají informace o tom, kdo zprávu odeslal. Možná je i varianta, že se do konkrétního účtu žáka školy nabourala třetí osoba. Evropská centrální banka plánuje nahrazení stávajících eurobankovek novými. Objevit by se na nich měly přírodní motivy, popřípadě vynikající evropské osobnosti, například německý skladatel Ludwig van Beethoven nebo vynálezce Leonardo da Vinci. Hlasování je možné i pro občany ze zemí, ve kterých se eurem neplatí. Do průzkumu se tak mohou zapojit i Češi. Anketa končí už 21. září. A teď zpátky domů.
8: Radní hlavního města otevírají myšlenku páté linky metra. Okružní linka, která by měla propojit části mimo centrum, by měla podle odhadu být na 220 miliard. Trasa by měla vést ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany do plánovaného severního terminálu vysokorychlostní železnice. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
7: Do Sigmy Olomouc přišel v závěru přestupového období polský záložník Igor Bžisky z Pogonu Štětín. 19-letý mládežnický reprezentant v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
9: A my, Blance, děkujeme za předání slova. Pokračuje odpolední jump.
10: Z muziky Gigi D'Agostino a Morandi právě teď na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: pojďme se podívat na jednu novinku, která, no, jak tady i vlastně nadpis malinko napovídá, je vlastně buď totální geniální nápad, nebo úplně totální bizár.
1: Bude to, člověče, co by to mohlo být, technologie, nebo...
0: Je to vynález, který je, rozhodně teda bude cílit a myslet na naše mazlíčky.
1: Aha.
0: Jo. Takže jako kysáci mají rádi a mají doma, že jo, prostě pejsky, kočičky, rybičky, želvičky a jim podobný zvířata. Ale my se vydáme jenom jedním směrem a musím říct, že mají obdiv ty lidi, kteří tohle vymyslí.
1: Tak to jsem sama zvědavá.
0: Hlavně by mě zajímalo, jak to zkoušet. To mě jako docela by mě zajímalo nejvíc.
1: Tak si na to chvilku počkejte.
0: Tak ho vydržte. Jump. Odpolední Jump.

0: Já když koukám tady na ten vynález, tak si myslím, že no, posuďte sami, kam se možná úplně jako dostaneme. Kočka domácí, chcete-li prostě mazlíček čtyřnohý, jo, barva úplně jedno, tak představte si krabici, takovej obdélník spíš krychle, takový tubus krychlovej, kam ona vleze, protáhne se a vyjde ven. Co je na tom světoborního, pane bože, jako takovýhle věci už byly vymyšlený.
1: Do krabice lezou furt.
0: Je to opravdu na první pohled obyčejný úkryt pro domácího mazlíčka, jo? Mm-hmm. Určitě takový najdeme v domácnostech českých. Uvnitř se ale skrývá systém kartáčů, který při průchodu zanechává uvolněnou srst. To znamená, jí to vlastně jakoby pročese, vyčeše. Ano, ale pozor, to není všechno. Tahle novinka se jmenuje Powswing Neo, která byla k vidění a stále ještě na veletrhu IFA 2026. Vlastně tu kočku tady popisujou, toho čtyřnohého miláčka, to v podstatě jako olízne. Všude. A mě tak napadá, kde asi teďko najdete drtivou většinu manželek.
1: Já jsem chtěla jako zeptat, je to jenom pro kočky?
0: Mám takový tušení. Miláčku, kde seš? Jsem šprajclá v krabici.
1: Já bych to brala.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump. Na

0: kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Esthetic Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
1: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A opět se poohledneme za dnešním ránem, jak to dopadlo v naší soutěži 7 v 7. To znamená, kdo se dovolal jako třetí do studia na telefonní číslo 210-323-323 a kdo potom už jenom čekal a seděl a v tichosti doufal v tu největší možnou částku, která padne na hrací kostce.
2: Tou je šestka a když padne šestka, přihozujeme ještě 1 000 korun a tím pádem 7 000, ale Petr, ten se dovolal dneska jako třetí a vůbec to nebylo špatný.
3: Dámy a pánové, tak na hrací kostce se objevila pětka, pošlem ti 5 000!
1: Je vidět, že Patrik přes noc trénoval prsty určitě nějakým zajímavým způsobem a dneska mu to teda házelo o to líp.
2: K tomu já se vyjadřovat nebudu, každopádně hodil bůra a zítra v 7 budeme držet palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Na Rádiu Kiss v odpoledním Jumpu se teďka podíváme společně do Dubaje. Dubaj to je taky země veškerých možných inovací, pořád se tam třeba něco nového staví, nový budovy a tak dál. My se teďka ale podíváme spíše na dopravu. Dubaj totiž slavnostně oficiálně poprvé otevřela první taxi stanici s letajícími taxi.
1: Tak já jsem to očekával asi jako drtivá většina lidí, co se tam to nějak lehce třeba byť zajímají, ale tam se inovuje, tam se to všechno tak jako zrychlilo v Dubaji, že se dalo očekávat, že tam to bude úplně taky x těch lidí a firm se přestěhovalo do Dubaje, protože oni to velmi, velmi podporují.
0: Sednul bys do lítajícího taxi?
1: Jasně.
0: Fakt?
1: No ježíš.
0: Ty, který se bojíš lítání?
1: Ty jsi říkala sednul, ne, že poletíme.
0: Jako,
1: jo, na nějakým veletrhu, tam bude hezká hosteska, nalijeme víno, pokecáme, sedíme dole, jenom by ta vrtulka udělá a rádě už by byl před schodem. Ne, ne, ne, tohle, ne. Jako musí to být zážitek, odškrtneš si super, perfektní, sorry, ale je to v plenkách na startu a ne, já ne.
0: Tak uvidíme třeba kysát, jo.
2: Jump! Odpolední Jump Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Mrkneme spolu na dopravní informace, Kysáci, a Petr má pro nás zprávu z
2: D1. 174. kilometr D1 na Brno, srazili se tam dvě auta v levým pruhu.
1: Děkujeme moc krát. Je to tedy 172. kilometr ve směru, na Prahu, a je to nehoda na dálnici D1. Bouralo se ale i ve směru na Brno, 293. kilometr, a D7, tady je taky dopravní nehoda ve směru na Chomutov, 46. kilometr.
3: Ode mě 3 čerstvé dopravní nehody. První je v Táboře Československé armády, Plzeň, Nepomucká, a bouralo se i v Olomouci, třída míru.
1: Šťastnou cestu s rádiem Kiss.

0: to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Čau, čekysáci.
2: Nazdar, děcka.
3: Rád vás poslouchám.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
6: V Čechách bude zítra zataženo až oblačno s přeháňkami a na Moravě polojasno a déšť později. Denní teploty čekáme od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furanir, tuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun z DPH. Území zabezpečila policie. Německá policie zadržela 48letého muže podezřelého ze série sabotáží na elektrické síti na několika místech v Německu. Informovala o tom dnes agentura DPA. Úřady po muži pátraly několik dní. Podle úřadů se pokusil na několika místech s pomocí po domácku vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit zkrat. A teď zpátky domů.
7: Tři lázeňská města oslaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Mariánské lázně, Karlovy Vary a Františkovy lázně připravili 3denní program zaměřený na lázeňství, dopravu i moderní infrastrukturu. Oslavy začnou v pátek v Mariánkách, v sobotu budou ve Varech a v neděli skončí ve Františkových lázních. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
6: Finále domácího fotbalového poháru MOL Cupu se stejně jako v minulé sezóně uskuteční v květnu v Hradci Králové. Rozhodl o tom výkonný výbor FAČR. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
8: Budeme malinko tančit, Loubega nám přinese Mambo.
9: Tak to si zatančíme tady na KISu v odpoledním jumpu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, odpolední Jump a my se teďka zaměříme na dnešní kalendář. A kdo v něm dneska je?
1: Mariana,
0: to je krásný jméno.
1: No tak my stále ještě máme rozkoukáno, protože jedeme jenom opravdu po pár minutách před spaním. S mým synem koukáme na Sandokana, kde byla Mariana, Perla Labuánu. A teď nedávno jsme byli v Aqualandu Moravia, teď v neděli.
0: Aha.
1: A prošla holka. On se otočil. Já říkám, pěkný. A on říká, no. Říká, ona byla podobná Marianě ze Sandokana. A já říkám, hele, víš, že máš pravdu, trošku byla.
0: Tyjo, takže takhle Mariana, jo.
1: No jedeme jako Marianu, no.
0: Holky Mariany, tak si to dneska užijte.
1: Všechno nejlepší.

0: Víte, že?
1: V dnešní rubrice Víte, že? Zavítáme do oceánu. Pozor, mám tady zajímavosti, co jsem určitě nevěděl. Víte, že v oceánech je tolik soli, že by jí šlo pokrýt veškerou souš na Zemi vrstvou vysokou přes 166 metrů.
2: Sorry, ale tohle nikdo nespočítá, takže prostě to můžeš plácnout, co chceš.
1: Nekaž mi to. Nejvyšší hora na Zemi nemusí být Everest. Když se Mauna Kea měří od úpatí na hlubokomořském dně až po vrchol, dosahuje téměř 10,2 kilometrů. Většina této hory je schovaná samozřejmě pod hladinou.
2: Skvělý, takže jako to může být klidně i náš říp.
1: Může, klidně.
2: Kdo ví, co je jako pod ním, že jo, takže může, aha, a říp je nejvyšší a já jsem tam byl už
1: třikrát. No a ještě poslední informace, ve světových vodách leží odhadem přes 3 miliony vraků lodí. Za celý
2: tohle podle mě se taky nedá spočítat, protože Bůh ví, kdy to začali zapisovat.
1: Jsi skeptik, to je neskutečné.
2: Nejsem skeptik, jako to je prostě to, že když to plácneš ty,
1: ano.
2: Tak seš jelito. A když to řekne nějaký doktor, nebo jo. Nějaký takovejhle člověk, který se tomu věnuje, tak je wow, frajer.
1: Já myslím, že když to řekneš ty, tak je to wow, taky ne.
2: Ne, taky jsem jelito.
1: Tak nám zkuste věřit.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány, jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete? Poslouchejte ranní Kiss a sledujte každý týden snahu splnit běžné a někdy i šílené sny fanoušků Rádia Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Jo, dáme si zase fotbal, je to totiž potvrzeno. Španělský kouč české fotbalové reprezentace si za asistenta vybral vícemistra Evropy. Dalším asistentem trenéra Santiho Deni u české fotbalové reprezentace bude jeho někdejší spoluhráč z Atletika Madrid Radek Bejbl. Je to teda potvrzeno.
2: Jo, je to všechno už oficiální, my jsme to tady zmiňovali, já myslím, že 2 týdny, možná i díl tady v odpoledním jumpu, nicméně musí to udělat takovýto kolečko, jako všude, v korporátech, a teď už je to teda posvěcený.
1: Tak snad se jim bude společně dařit.
2: Dařilo se jim, protože to jsou bývalí spoluhráči, takže právě asi z tohohle důvodu si vybral Radka.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na Rádiu Kiss.

0: David Guetta na rádiu Kiss a pro nás je to tak trošku znamení, že my dva se s váma dneska pomalu, ale jistě loučíme a přejeme vám hezký podvečer.
1: Čověče, to jsem nevěděl.
0: Jo,
1: že David Guetta je pro nás znamení, tak ne. To už jsme mohli půl třetí.
0: Jako takhle teďka ne, jako trošku, no. Byl to song před naším posledním vstupem, takže takhle.
1: Přátelé, my vám přejeme samozřejmě krásný víkend, je pátek, užijte si to a vy zdraví samozřejmě hned pondělí.
0: To povídáš,
1: jako tvůj výraz byl skvělej. Teď by mě zajímalo, kolik lidí přesně úplně kouklo na tu rádio. Cože?
0: Ach jo, myslím, že už trošku blázníš. Dobře, ne, slyšíme se zítra, je středa teprve, takže po dvou se tady slyšíme.
1: A dvou odpoledne, mějte se hezky, teď už Vojta Sklenář a vaše juboxy. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek a Magda. Odpolední jump. Na rádio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: 16 večerní se nám blíží, tak pojďme omrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích. No a začneme na D1. Máte-li namířeno na Brno, tak zdržení před Brnem mezi 192. až 196. kilometrem. No a ve směru z Vyškova na Brno, tak tam se nejdřív lehce zdržíte mezi 209. až 207. a potom mezi 201. až 197. Zdržení od 7. kilometru na D2, a to před příjezdem do Brna, a zdržíte se také třeba na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 22. a 16. a směr letiště mezi 14. až 19. kilometrem.

0: od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
3: Korfbal 2026.cz.
4: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní při koupi dvou vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Radio Kiss počasí.
5: V Čechách bude zítra zataženo až oblačno s přeháňkami a na Moravě polojasno a déšť později. Denní teploty čekáme od 18 stupňů na západě po 32 stupňů na východě.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Řetězec Pepco varuje zákazníky před nebezpečnou dětskou hračkou. Hrozit může dokonce udušení. Jedná se o produkt s označením Ptačí klec PLU 632235. Stahují ho z prodeje. Zákazníci, kteří mají doma tuto hračku, ji mají vrátit v jakékoliv prodejně Pepco a dostanou peníze v plné výši nazpět. Rok 2024 znamenal začátek nové éry. Byl totiž prvním, kdy průměrná globální teplota překročila úroveň před průmyslovou revolucí o 1,5 stupně Celsia. Nová zpráva OSN teď přiznává, že se lidstvo bude muset přinejmenším dočasně smířit s tím, že tato symbolická hranice bude překročena nejen na jeden rok a že oteplení dosáhne nejméně 1,8 stupně Celsia. A teď zpátky domů.
6: Správa železnic vypsala tendr na přestavbu 20-kilometrového úseku důležité regionální železniční tratě mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí na Rychnovsku. Stavba by měla začít v březnu příštího roku a trvat do konce roku 2029. Trať se má zmodernizovat a zdvojkolejnit. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
5: Fotbalisty Slovácka posílí útočník Jan Fiala. 25-letý ofenzivní univerzál zamířil v závěru přestupového období do celku z Uherského Hradiště na roční hostování z Olomouce, kde neměl herní vytížení. Takové byly poslední dnešní zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Vojta Sklenář.
7: A herní vytížení u nás bude velký, protože je tady jukebox a já budu hrát podle vás. Tak hezký večer, teď je tady Korona.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Tady je Kiss a jelikož máme po hodině 18. odstartovali jsme Jukebox i dneska 4 hodiny, to znamená do hodiny 22. to bude jenom a jenom na vás. Tak buď volejte sem k nám číslo 210-323-323, pokud budete mít trošku toho štěstí, dovoláte se, tak nějaká muzika bude. No a pokud se nechcete spoléhat na to, jestli budete mít štěstí a dovoláte se, tak pokud máte aplikaci Kissu v mobilu, tak mi jednoduše pošlete hlasovku, jako to udělala Blanka.
1: Čau Vojto, tady Blanka. Zahraj mi tam prosím tě pro mýho syna Davídka a jeho kámoše Járu písničku David Guetta Gun Gun Gun. Díky, čau.
0: Takhle je to jednoduchý, tak hrajeme a hezký večer všem přeju.

0: 210-33-33, Linka sem k nám do studia, tak pojďme náš telefon zvednout. Radio Kiss.
1: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo tam?
1: Já jsem úplně u vytržení, že jsem se dovolala.
0: Ty jsi úplně u vytržení, no a jak se jmenuješ?
1: Martina, ahoj.
0: Martino, ahoj. Tak já tě z toho vytržení takhle jako vytrhnu. Co ty na to?
1: Super.
0: A zahraju ti písničku, jakou bys ráda?
2: Technotronic.
1: Technotronic a co? Ano. No ale co?
0: Tak já něco vyberu od nich, co ty na to?
1: Jo, asi jo, tak dobře. Technotronic.
0: A kdo to radí? Tvůj muž? Asi jo.
1: To mi radí můj manžel, ano.
0: Manžel. Takže manžel vybírá. Takže tobě, manželovi a ještě někomu pošleme?
1: No, chtěla bych ještě svýmu bratrovi, který dneska slaví 40 let.
2: Ano.
0: A máte oslavu nějakou, nebo to necháte na víkend?
1: Ne, necháme to. Ale každopádně jsem nečekal, že se zavolám
0: no,
1: do
0: vidíš. A dovolala. A dovolala. Tak já pouštím muziku a měj se hezky, ahoj.
1: Super, strašně vám fandím a
0: milujem vás. Čau.

0: Tak vám všem samozřejmě krásný večer v naší společnosti přeju, za chvilku už 6:30 večerní, no a po večeru noc a po noci zase ráno a zase zítra ráno budete mít možnost u nás vyhrát peníze.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Čas pustit další muziku podle někoho z vás. Tak co mám zahrát v jukeboxu?
1: Ahoj, prosím tě, můžeš mi zahrát nějakou pěknou písničku od Holek do práce, protože dneska budu řídit trolejbus až do půlnoci a je to únavné, děkuju.
0: No tak hezké řízení, zdravíme trolejbusačku, pustíme Holky, dáme song Party ve verzi pro tenhle rok 2026 a taky zahraju nastávajícím Teresce a Martinovi, kteří si v pátek řeknou ano a nám rodičů, kteří jsou nervózní, aby to bylo super a děláme všechno pro to, aby to super bylo. Tak já věřím, že to super bude a že bude taky pak jedna velká, ale fakt velká svatební party.

0: asi nejslavnější seriálová píseň ever, jak se tak říká. Přemýšlím, jestli je fakt ještě nějaká seriálová, která je tak nesmrtelná, pořád se hraje, nenapadá mě vůbec nic. Tak Rembrandt za námi a my pokračujeme dál v jukeboxu, ve kterém vy jste ti hlavní páni, protože vybíráte muziku třeba přes apku Kisu a tam mi posíláte hlasovky.
1: Dobrý den, tak tady Eliška Štěpán a my bychom poprosili písničku od Mikolase.
2: Hard to be humble.
1: Moc děkujeme, a je to pro nás tady, pro všechny na světě. Tak děkujem.
0: Tak pro všechny na světě, ale hlavně pro Elišku a Štěpána.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme omrknout, jak to aktuálně před 7. večer vypadá na silnicích, kde se zdržíte, co se hlavních tahů týče, spíše jenom menší zdržení na D2 před příjezdem do Brna, taky na D1 od Vyškova na Brno mezi 201. až 197. kilometrem, zdržení taky na D8 mezi 86. až 83. kilometrem, to znamená ve směru na Prahu, no a na pražském okruhu menší zdržení směr letiště 15. až 19. kilometr. A pozor třeba v Praze v Dobřížské ulici před Zlíchovským tunelem ve směru na Barandák, tam se bouralo a bouračka třeba i v Přerově, a to v ulici generála Štefánika.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz.
1: Kiss Paráda.
0: Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty, na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Sedmá hodina večerní právě teď s vámi je Vojta Sklenář na start hodiny Nana, taky Aloka a Iva Max a pak už je to zase na vás.
5: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: I po 7 večer je to na vás a teď to bude na Honzovi, který je na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Pěkný večer taky.
0: Honza mi říkal, jdu zapnout bedínku, ať to slyšej děti. Tak zapnul's?
1: Jo, stihli jsme to,
0: takže
1: dobré.
0: Děcka poslouchaj, teď slyšej tátu.
1: Děcka i manželka, jsem utek bokem.
0: Super, super, super. Tak chceš jim takhle jako něco říct i přes to rádio, když tě takhle slyší teď?
1: Co bych jim řekl, no, ať si tu písničku užijou, ať jsme všichni zdraví. Zítra to vypadne na poslední den pěkného počasí, tak to musíme nějak něco vymyslet a to je asi tak všechno, no. Tak a pro všechny kytáky a ať se užijou.
0: Třeba pak bude ještě nějaký záchvěv teplýho počasí.
1: No něco by mohlo být, ale to tak je takové divné.
0: To jo, to je pravda, ale přece jenom začátek září. Já myslím, že tenhle měsíc ještě něco hezkého nás čekat bude. Teď tedy Armin a myslím si, že děcka určitě si zapaří na to, že jo, že budou blbnout.
1: Kdybych to mohl natočit a ukázat, tak to bys viděl.
0: Věřím. Tak to posílám. Honzo, všechny vás zdravím a zase někdy. Ahoj.
1: Děkuju, taky, dobrý.

0: Radio Kiss vám hraje na přání a hrát vám budeme až do 10. hodiny večerní. Jak na to? Buď vytočit 210 323 323 a nebo mi poslat hlasovku přes naší aplikaci.
1: Čau, zdravím do Kissu a zdravím všechny kýsaky. Tady Matěj, prosím tě, nezahrál by si nám na mě Nečekej a přijdu až ráno od Verony, protože sklízíme lešení okolo 100 doly a potřebujeme, až nám jde práce krásně od ruky. Díky, čau.
0: No tak jo, tak zahrajeme k práci. To bude to lešení raz, dva dole. Nám.

Badam badam a Captain Jack za námi, tady je Radio Kiss, já vám všem přeju krásný večer takhle při úterku, no a až do pátku máte šanci něco vyhrát u naší ranní trojky.

0: kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu a na drátě mám Ondru, hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Ondra by chtěl něco od Gabriel Ponte, je ti úplně jedno co, jo?
1: Je mě jedno, co to bude.
0: Úplně jedno, hlavně ať v tom má, jak se říká, prsty Gabri Ponte.
1: Přesně.
0: Který měl ve spoustě songů prsty, tak jo, nějaký ho dáme, to je jasný. Tak
1: pasili
0: Ondro.
1: Jsme na ní na diskotékách.
0: Takže něco staršího spíš teda bys chtěl?
1: No jasný. No,
0: dobře, dobře, tak kam to pošlem?
1: Pošlem to všem, co teďka poslouchá, je makají na zahradě.
0: A co konkrétního děláš? Nebo tak jako od všeho?
1: Teďka už jenom zalejváme.
0: Teď už jenom zalejváš. Dneska bylo vedro, viď, pořádný, tak ať
1: bylo
0: se
1: hrozně.
0: To pořádně proleje.
1: Bylo by to na bazén.
0: To jo. Tak teď je to na Gabri Ponteho, posílám ti ho a měj se hezky. Ahoj.
1: Jo, taky, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A pokud byste chtěli něco pustit, není nic jednoduššího, než vytočit naše studiové číslo 210-323-323 a nebo mi poslat hlasovku přes naší aplikaci.
2: Ahoj Vojto, chtěl bych tě poprosit o zahrání písničku pro mého miláčka Marcelu, který je v práci na odpolední, a dodatečně zahrát písničku i k našemu výročí, a byla by to písnička od Lady Gaga, Hold My Hand. Děkuju.
1: No tak jo, tak troška slaďárny takhle při úterním večeru teď na Kissu.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop.
4: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
5: Co je korfbal?
6: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
5: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
6: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
5: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
7: Korfbal 2026.cz.
8: 20.00, takový je aktuální čas. S vámi je Vojta Sklenář a všem vám přeju krásný večer a pokračuje muzika podle vás.
9: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Peťo, ahoj.
1: Čitáci, přejem všem.
0: Ty jsi už před chvilkou na mě spustil spoustu jako informací, kam to chceš zahrát, a já jsem ti říkal, Peťo, on tě ještě nikdo neslyší. Tak ale jo, teď jo. Už tě slyší. Teď už tě tak, slyší, tak můžeš tátý, povídat.
1: Obě taky a jsme zdravě, máme dobrou náladu, protože kdo se psychicky vzdá, prohraje. Bojujte všichni za sebe a za dobré lidi, prostě bojujte. A můžu říct ten moravskoslezský pokřik?
0: No, člověče, moravskoslezský pokřik, říkám si, abych nemusel pípat.
1: Ostravský?
0: No.
1: Pusím to, no nevadí, není to, je to známé. Baník, pičo.
0: Pípnul jsem, dobrý, nebylo to slyšet. Peťo, Chris Cross a Jump, co jsi chtěl, tady to je, ahoj.
1: Ano, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Kdo chce v Jukeboxu býti, musí buď to se dovolat sem k nám na 210-323-323 a nebo mi poslat hlasovku přes naší aplikaci, tahle od Verči.
3: Ahoj Vojto, zahraj mi tam prosím něco od Markuse a Martinuse a bude to pro všechny, co poslouchaj a pro tebe do studia. Díky moc, Verčo.
2: Verčo, taky díky, zahraju a ještě někam to poletí.
4: Ahoj, mohl by si nechat zahrát písničku jakoukoliv, bylo by to pro Toma, pro mě, že jsme dneska zvládli celý den, že to bylo prostě stresující, víme o čem mluvíme my dva, a pro všechny kysáky, taky pro tebe a prostě všem.

0: Máte nějaké přání? Teď nemyslím zrovna hudební, protože hudební přání my vám plníme takhle večer, ale jiné přání, jestli máte, tak může být brzy vyslyšeno.
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže raní trojka splnit to, o co si řeknete? Poslouchejte Raní Kiss a sledujte každý týden snahu splnit běžné a někdy i šílené sny fanoušků.

0: Ladíte Rádio Kiss a taky Jukebox a taky ladí Vaneska a dovolala se do našeho studia. Vítej ve vysílání, dobrý večer ti přeju.
1: Ahoj, ahoj.
0: Vaneska by ráda píseň Houdini, takže Dua Lipa přichystána. Komu ji budeme posílat, prozrať?
1: Pro celou rodinu, pro mýho bráchu a pro mě.
0: A co děláš takhle večer, kromě poslechu rádia?
1: Koukám na televizi.
0: Počkej, ty koukáš na televizi a ještě posloucháš rádio, jo?
1: No.
0: Takhle to stíháš.
1: Aha.
0: Jo, ty jsi šikovná holka. Vanesko, prosím tebe, a do jaký třídy jsi nastoupila minulý týden?
1: Do pátý.
0: Do pátý a už byl nějaký úkol, nebo ještě vás šetří třeba?
1: No.
0: Ne?
1: Naště paní učitelka je hodná, jo. Takže dva úkoly za rok,
0: ty brďo. Ano. Tak to je nejhodnější, paní učitelka, jakou zdává si. Kam chodíš, prosím tebe, do školy, ať všichni ví, kde je ta nejhodnější?
1: Do Konic, do Čelmešní Stanice.
0: No, tak to jo, no tak tam zdravím. A tady je Dua Lipa, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: uších máte Rádio Kiss a posloucháte Jukebox. A co si poslechneme teď?
1: Ahoj Vojto, mohl bys si prosím tě pustit Moravu od Vesnej pro moji Káru, děkuju.
0: Tak jo, pustíme, taky mám zahrát rodičům, protože dneska slaví výročí svatby. 47 let a hodně lásky do dalších let přeje 7 vnoučat, 3 děti a zeď Pepča a snachy Šárka a Andrea. Tak velká gratulace i od nás. Za 3 roky to bude zlatá svatba. Taky mám zahrát dceři k narozeninám Štěpánce Korešové, k 7. narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky a už nezlob. Tak vyřízeno. A kam ještě pustíme muziku?
2: Ahojky, prosím, zahraň nám krásnou písničku, je to jedno jakou, hlavně do rytmu. Jedeme do práce na noční, tak ať nám cesta utíká, ať nám to hlavně uteče v práci. Hlavně pro všechny kysáky, pro tebe do studia. A krásný večer. Ahoj, Olča.

0: 21. večerní se nám blíží, s vámi stále Vojta Sklenář a ještě nás čeká hodina jukeboxu takhle při večeru.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: Při úterním večeru už jsem několik songů na přání splnil a plnit budu dál ještě v téhle hodině, takže pár z vás samozřejmě potěším nějakou tou muzikou, ale musíte se nejdřív ozvat buď přes naší aplikaci, kam namlouváte hlasovky, a nebo voláte naše studio. Tak ahoj, kdo tam?
2: Čau, tady Domča.
1: Čau, Domčo.
2: Prosím, prosím, zahrát písničku, můžu?
1: Můžeš, jakou?
2: Od Jelena něco. Nechám výběr na tobě.
1: Dobře, tak jo, tak dáme Jelena Sinkovi teda, jo?
2: Jo.
1: A ještě někomu?
2: Ještě to bude pro mýho manžela, pro kterýho jedu teď do práce, a pro všechny kysáky, co někam jedou, ať dojedou dobře.
1: Tak i ty dojed samozřejmě.
2: A to do studia.
1: Děkuju, děkuju,
2: a to do studia,
1: děkuju, tady to je, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

0: Tady je Kiss, Radio Kiss a je tady Jukebox, muzika podle vás. Podle vás, kteří například posíláte hlasovky přes naší aplikaci.
1: Ahoj všichni, kdo posloucháte právě Kiss Radio. My vás posloucháme na krásné slunné Sardinii. Máme momentálně zde pouhých 32 stupňů a popijíme rum. Pijte ho klidně s námi. A pokud můžeme, přáli bychom si zahrát nějakou fajn italskou pecku. Třeba latte macchiato, díky, moc vás zdravíme, čau.
0: No tak taky zdravíme, samozřejmě. A co kdyby místo latte macchiata jsme si dali espresso macchiato? To bude lepší, co? Kam ještě zahrajeme?
2: Ale kysáci, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Páťu, pro moji dceru Amálku a pro Zdeňka, kterýho moc miluju, a pro všechny kluky, co zrovna mají noční. Děkuju. A pro všechny kysáky, co poslouchají. Díky, Vlasta.
0: No a ještě taky pošlu písničku doktorovi, protože mi teď posílal fotku, jak maká, že v sobotu svatební party, všude chaos a finišuje rekonstrukci, aby měli hosti kde spát. No tak já, doktore, věřím, že to zmákneš. A teď espresso macchiato i pro tebe. Radio Kiss.

Posloucháte Kiss, díky moc za to, hezký večer vám všem a určitě budete poslouchat Kiss i zítra ráno, tak budete mít šanci zase něco vyhrát. Nastav.

0: Klasika kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Pojďme na náš studiový telefon s číslem 210-323-323 Radio Kiss.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, kdo tam?
2: Jana, Modletice.
1: Jani, co bys ráda?
2: Jeruzalému.
1: Tak jo, dáme jí tam. A kam poletí?
2: Do Modletic.
1: Komplet do celých Modletic.
2: Komplet do celých Modletic.
1: Úplně. A ty tam bydlíš? No, tam pracuješ, ano. No, bydlíš. Ano. Takže v Modleticích prostě úplně všechny máš prostě ráda. Není tam ani jedna osoba, kterou bys jako nemusel. Třeba.
2: Myslím si, že ne.
1: No, vidíš to? To je krásný.
2: Máme tady hasiče, dcera chodí na hasiče, tak určitě pro celý hasičský dobrovolní sbor Modletice, pro kamarády a tak podobně.
1: No tak jo, tak jim hrajeme a měj se moc krásně. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

0: Aha, Fun Factory za námi a za námi už taky skoro jukebox. Je to tak, letí to letí, pomalu se blížíme k hodině 22. Mám tady ještě jeden vzkaz, který samozřejmě odbavím a když ho odbavím, tak to znamená, že i zahraju něco.
1: Ahoj, prosím tě, zahraj pro moji manželku Katku Dísnerovou něco od Tiesta, děkuju.
0: Tak to byl Petr. Tak Tiesta dáme a já jsem si říkal, co bychom si dali, protože Tiesto těch songů a skvělých songů má velikánskou hromadu, tak jsem vybral song Come On a tím ukončíme večerní jukebox na Kissu, ale jukebox na Kissu není jenom večer, ale i v noci. I dneska v noci budeme samozřejmě hrát podle vás. Alex bude s vámi mezi půlnocí a 6 raní a do té doby to nejlepší z dneška. Večer na Kissu frčí dál a teď frčí taky s Tiestem, Diplem a Bastou Rhymesem pochopitelně, na toho nesmíme zapomenout.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: 12 hodin během 2 hodin. Možná si říkáte, to přece nejde, ale já říkám, jde to. My vám totiž od teď do půlnoci vytáhneme to nejlepší z dneška mezi 6. raní a 6. večerní. Tak hezký večer s Kissem, takhle po 22. hodině a v téhle 60-minutovce hezký večer s naší ranní trojkou. Uslyšíte, co je třeba dneska zaujalo na internetu, ale taky uslyšíte, jak probíhá taková poctivá příprava na vysílání.
2: Bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
3: Možná si to v tomto roce pouštíme naposledy. Dneska má být opravdu kolem 30 stupňů Celsia. A to jsme se tady před chvilkou bavili o té Eiffelovce, že se dokáže roztáhnout až o 15 cm v létě. Díky horku samozřejmě. No a do toho je dneska ten den, který potřebuje jistou roztažitost. Taky.
4: Jaký den?
5: Nevím.
3: Vy jste nekoukali na Wikipedii?
5: Ještě ne.
3: Tak schválně, kdo to najde jako první?
4: Dobře.
3: Honem, honem, honem, honem, honem, kdo to bude?
4: Honem.
5: Den gramotnosti.
3: A ne, dobře. Ale potřebuješ roztažitost.
4: Moment.
3: 8. září.
4: Je 250. první den roku podle gregoriánského kalendáře.
3: Taky tuhle
5: římskokatolická církev
3: ne.
5: To ne.
4: Na Wikipedii.
5: Ne.
3: To nevím.
5: Bude to velký. Matka Boží hlava.
4: To bude něco složí. S vínem.
3: Jeďte dolů, rolujte dolů.
4: Jsem
3: dole externí odkazy.
5: Tam jsou dny.
3: Jaký
4: tam
3: je dneska den?
5: No, tak co?
3: Den gramotnosti.
5: Víš jo?
4: Vidím. Gramotnost vidím. No, Uganda, den republiky.
3: No, tak dolů, ale ještě lehce.
5: Ještě? Jaké počasí?
3: Míšo.
4: Jaké počasí?
3: No tak já nevím.
4: Pana
3: tak...
4: Marie na zasvěcený den zavádí dělníky do vinice ven. Do vinice ven, hele.
3: Víte co, kysáci, najděte si to sami, tyhle dva to neumí.
4: 5 minutes later. Tak Romane, nevím, na který Wikipedii si hledal, protože já jediný, co jsem našla, co stojí za zmínku, že Michal Kempný má dneska narozeniny.
3: Je to pravda. Na zdraví. Takže jste to nenašli.
4: Ne.
3: A 8. září.
4: Ano, psala jsem tam.
3: To je dneska,
4: září.
3: Ano. Já se ani nedivím, že jste to nemohli najít, protože já, když jsem to ráno hledal, protože já poctivý tady byl už v 5 ráno a chystal jsem se na vysílání, tak jsem Wikipedii otevřel,
4: ano.
3: Ale 8. srpna. Ha.
4: Aha.
3: Tak hledejte, co je 8. srpna? Neříkej mi blbec před všema posluchačima.
5: Já jsem tam
3: před
5: viděl.
3: Kamarádami, nebudeš říkat, že jsem blbec.
5: Já jsem si našel 9. září.
3: No
5: jsem si říkal,
3: roztažitost, 8. srpna, co je za den?
5: Mezinárodní den ženského orgazmu, ne?
3: Jo.
4: O měsíc později, ale hlavně, že to přišlo.
3: Lásko, tak to doženem, nevadí, že už je září.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní Kiss.
1: S takovými krásnými hity, to je nostalgie. To byl rok 1996, když Master Boy vydali tady ten hit, zároveň Spice Girls představili Wannabe.
2: Ale...
1: To bylo velký ten videoklip,
2: no, viď?
1: Jenom první vteřiny, jak utíkali a říkal si jo! A Nintendo do Evropy dostalo super hru Mario, že jo? Takže v tom jsme taky jeli úplně všichni.
2: To byl rok 96.
1: To byl rok 1996.
2: To už je dlouho.
1: A internet tehdy mělo 36 milionů uživatelů.
3: Hustý.
1: Což je úplný zlomek toho, co dneska. Dneska je to absolutní samozřejmost. Nějaká jedna influencerka si spojila všechny vzpomínky na svoje dětství a dala je do 35 vteřin. Schválně, jestli to máte stejně.

0: svět.
1: Pošťák Pep.
0: Stává brzy ráno.
2: Tom a Jerry jdou k nám teď s náladou.
3: Hurá!
4: Křičí jeden na druhého, ty jsi pako. Škárlí se a řvou však jenom jako.
2: A kámoši jak hrom,
4: jsou Jerry a Tom.
5: Já mám to z toho chutná kaka, jo.
6: Ranní Kiss.
7: Ranní Kiss.
6: Každý všední den
8: od 6 do 10.

0: poslucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: V tuto chvíli za vás prolítnem kysáci internet, co nás zaujalo. Já myslím, že tato zpráva se netýče nás, moderátorů, ale možná někoho z vás. Každý rok vyslovíme o 300 slov méně. Vědci varují, že úbytek rozhovoru může mít důsledky i pro náš mozek.
2: To je zajímavý.
3: Já si myslím, že nás se to netýká. My tady meleme furt.
1: V praxi to znamená, že denně mluvíme o 2 až 3 minuty méně než předešlé roky.
2: A já bych tomu věřil.
1: Všichni jsme na mobilu furt, koukáme na televizi a takhle, ale nebavíme se společně.
2: Vždyť se veme, jak od vás kysáci někdy dostanu vyhubováno, že vám nahrávám hlasovku. Ježiš, zase hlasovky, toho nemám rád. A já zase nestíhám textovky, jo, takže... A to je taky mluvení, jo. A radši lidi píšou, než hlasovky nahrávají.
1: Co ty, Míšo, co tebe zaujalo?
3: Mě zaujal veletrh spotřební elektroniky IFA, který dneska končí v Berlíně. A výrobci tam ukázali nejnovější technické vychytávky. Třeba domeček, který kočku sám olízne.
2: Cože? To jsem čet někde.
1: Co to je za blbost?
3: No, to je o tom, že kočka, když se olizuje, tak si sundává vlastně ty chlupy. A tenhle ten domeček to udělá za ní a tím pádem pouští míň chlupů.
1: Je takový vlhkej vchod.
2: A když jsme u toho, tak Patrik,
1: pardon,
2: nebude teď představení nových telefonů Apple?
1: Ve středu, zítra, v 7.
3: Zítra, no ale to už snad všichni viděli.
2: No jasně, no, uteklo to teď ven a budou nějaký skládačky, viď,
3: ano,
2: od Apple,
3: ano.
2: Prvně od iPhoneu a tak dále. A zároveň ceny, že půjdou hodně nahoru, jsem čet, kvůli pamětím, který se spíš používají na
1: a baterka má být nějaká
2: umělou
1: velká
2: inteligenci a tak dále. Tak to uvidíme. No mě taky zaujala jedna věc a vidíš, to se docela hodí k tomu, jak jsme si tady hrali ty kačeří příběhy. Je to informace, která je vlastně starší, ale já jsem se to dočet až teď a potěšilo mě to. Českobudějovická nemocnice promítá dětem při magnetické rezonanci Disneyovky. To je dobrý. Sám jsem taky byl jednou na magnetický a jak jsem klaustrofobik, teda jako to jsem měl co dělat, abych to tam těch 20 minut vydržel.
1: Já klaustrofobik nejsem, ale byl jsem taky na magnetický rezonanci a mě tam strašně vadilo, že se nemůžeš ani hnout, ani
2: nesmíš.
1: Kousek, jako fakt něco drbe a nemůžeš.
2: Tak prosím, šlo by to i pro dospěláky. Děkuju.
0: Ranní Kiss.
3: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Just nemáme problém. Přišla nám zpráva přes aplikaci Rádia Kiss od Moniky. Dnes velmi smutné ráno. Po příchodu do práce jsem zjistila, že mi někdo rozbil herníček Rádia Kiss.
2: Ne!
1: Dnešní ranní kafe mi opravdu nechutná.
2: Ne!
1: Ale jinak všem přeji pěkný den.
3: Ach jo.
4: To byl náš hrníček.
1: To byl hrníček Rádia
4: Ten, Kiss. Co vlastnoručně chystal Patrik v Kiss Shopu?
3: To je on.
1: To pytle.
4: To bych tady, jo.
2: To pytle.
4: No. Míšo, Monika je na telefonu.
1: Je tam.
4: Je tady. Moni, ahoj.
5: Ahoj.
4: Ahoj.
5: Dobré ráno.
4: My chceme plakat s tebou, jestli můžem.
5: Jo.
4: Jo, popláčem se i spolu, já jsem
5: to
4: ještě nikdy...
5: To můžeme dohromady, ano.
4: Tak pojď začít, 3, 2, 1, teď.
1: Moni, řekni popravdě, do jakého hrníčku jsi dneska ráno dělala kávu?
5: Já už ho mám dlouho, takovej krásný, ten původní červenej. Celý s logem Rádia Kiss.
4: No ty, doufám, že jsi teda teď nebyla z nějakého jiného rádiového hrníčku.
5: Ne.
4: Ne.
3: No, ne. Dobře.
4: Co budem dělat, ale? Co s tím teda?
1: No.
3: Moni.
5: No.
4: No. Poraď, no. Poraď, Moni. Co myslíš, co bychom měli udělat?
5: Já chci novej.
4: No, to je ono.
0: Ranní výzva. Ranní výzva.
4: To je přání, hele.
3: To jsme přesně potřebovali slyšet.
1: Já chci novej hrníček.
5: Ano, já chci novej hrníček.
4: Tak my ti ho pošleme, co?
5: Vy jste nejlepší, já to říkám pořád a všem.
4: Ty jsi zlato. A nevadí, že místo loga tam budou 3 naše podoby z nejraní trojky?
5: Ale ráda se na vás každý ráno podívám.
4: Já! Tyjo, Patriku.
5: Slyším každý ráno, ale já vás i uvidím, což je úplně super.
3: Moni, a zajímá mě, ladíš i odpoledne?
5: Ladím občas i odpoledne, ale většinou ráno, protože chodím na brzo na ráno, začínám zároveň s váma. Mm-hmm. Tak si vás hned pouštím 6 hodin.
3: Tak co kdyby to byl takovej double, že bychom ti poslali ranní hrníček, ale i odpolední hrníček?
5: S Michaelem?
3: S odpoledním jumpem, s Michaelem nemáme.
5: Dobře, to nevadí, já mám radši vás.
4: Protože takhle chceš to říct na rovinu, proč nemáme s Michaelem?
5: Protože ho nikdo nechce.
3: To nám stačí.
4: Tak děkujem, to je správná odpověď. To je gol, to nemsto. Tomu neříkejte, lidi, neříkejte to Michalovi, že tady něco takového proběhlo, jo?
5: Samozřejmě, že to byla sranda.
3: Ne, my to bereme vážně. Za to ti posíláme 2 hrníčky.
4: A tímto se s tebou loučíme, Moni, a jdem to vyřídit, jo? Dáme řeč. Měj se.
5: Děkuju,
4: ahoj.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Let the beat control your body.
1: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší na Radio Kiss.

0: for another. To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Úterní večer nám pokračuje a s ním pokračuje taky to nejlepší z dneška. Co se dělo dneska ráno, tak to jsme vám nabídli v minulé hodině. A tak v téhle nabídneme, co se dělo u Michala Kavalčíka a co u odpoledního jumpu. No a když už jsme u toho nabízení, tak samozřejmě nabídneme muziku, to nejlepší od 90. let. Tak co tu pro vás máme do půlnoci? Davida Guettu, Mojo, Robbieho Williamse, DJ Boba a spoustu dalších pecek.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Jeden pán, otec ve Španělsku, zapomněl 10letého syna u čerpací stanice a ujel 140 kilometrů, než mu zavolala policie a došlo mu, že se musí vrátit. Tak co vy? Koho a kde jste kdy zapomněli? Kde to bylo? Kdy to bylo? V kterém roce? A jak to dopadlo?
3: My jsme ti jednou zapomněli synka na pionýrském táboře. Měli to od neděle, tak jsme čekali, že to bude na neděle. Bohužel oni končili v sobotu a v sobotu odpoledne volaj. Nechcete si přijet pro dítě? No samozřejmě my nebyli doma, no. Tak jsme tam museli poslat dětka s babčou.
4: Tak já jsem teďka po prázdninách úplně zapomněla na to, že mám ty děti doma. V klidu jsem si dělala v kuchyni večeři a najednou na mě promluvil starší kluk, jakože, mami, no ve mně by se krve nedořezalo, protože fakt jsem úplně zapomněla, že ty děti mám vůbec doma.
2: Já bych to dal třeba Robertovi.
5: Tak to mě se jednou stalo to, že jsem jel pro maminku do nemocnice, ta už se těšila po operaci samozřejmě domů, no vzal jsem věci, jdu do auta, vyjíždím z parkoviště, no a co se nestalo, maminka vedle mě neseděla, samozřejmě, že jsem ji nechal v nemocnici, takže pak jsme se tomu zasmáli a jeli jsme domů.
2: Pokusme se ještě zamyslet, zdali někdo vedle nás nemá sedět, jo?
0: Michal Kavalčík, každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Posloucháte Radio Kiss a dnes máme před sebou moudro dne. A já se musím takhle na začátek omluvit všem ženám, protože dnes budeme pálit do vašich řad.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Muži zrají jako víno. Čím starší, tím kvalitnější. Kdežto? Ženy prý zrají jako slivovice. Čím starší, tím větší opice.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na rádiu.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Slíbili jsme vám, kysáci, že vás vezmeme na chviličku do Afriky a podíváme se tam na tamní inženýry a stavitele. Jo,
2: tam
1: že
2: se právě
1: vám...
2: asi tady v tom případě nějak na ně zapomnělo.
1: Trošku asi, ano. Podíváme se totiž na případ, který se odehrál v hlavním městě Kinshasa. Tam se totiž stavěl jeden most přes takovou řeku, aby se prostě zabránilo tam nějakým špatným přechodům a tak dále, jo. Oni ho postavili a v den, kdy probíhalo slavnostní otevření toho mostu, tak se na něm přestřihovala páska. Byl tam starosta, prostě paní nějaká a tak dále. V tu chvíli, co tu pásku přestřihli, nedělám si legraci, se pod nima ten most zhroutil.
2: Ale v okamžiku,
1: ale
2: přesně.
1: Ale v tom okamžiku.
2: Jako kdyby ta páska prostě měla nějaký účel držení.
1: Já mám pocit, že to celý držela pohromadě. A nebo přestřihli špatnou pásku.
2: Jenže při ohledání bližším toho videa, přátelé, oni přelezli tu pásku. Což já, co mi nejde do palice.
1: Ano.
2: Protože když jdu na něco nového, vstupuju do něčeho nového, tak to přestřihuju kde? Na začátku.
1: Ano.
2: Jenže oni to přestřihovali na konci.
1: Je to tak.
2: To znamená, že oni přešli lávku a bylo tam 300 lidí.
1: Přesně.
2: Jeden vedle druhýho. Tím pádem vlastně věc, která asi se normálně běžně nestane.
1: Ano.
2: A oni až když přešli tu lávku, tak ji přestřihli a v ten okamžik těch x lidí spadlo.
1: Spadlo. Prosím vás, má to šťastný konec nebo šťastný konec. Nikomu se nic nestalo, ono to bylo poměrně nízký, ale člověče nevím.
2: Nízký to bylo, nicméně jako v Africe spadnout do řeky, tak to je loterie, jestli to je krokodýl, hrok nebo piraňa.
1: Je to tak.
2: No, tady naštěstí nic.
1: Naštěstí nic.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Já když koukám tady na ten vynález, tak si myslím, že no, posuďte sami, kam se možná úplně jako dostaneme. Kočka, kočka domácí, chcete-li prostě mazlíček čtyřnohý, jo, barva úplně jedno, tak představte si krabici, takovej obdélník spíš krychle, takový tubus krychlovej, kam ona vleze, protáhne se a vyjde ven. Co je na tom světoborního, pane bože, jako takovýhle věci už byly vymyšlené.
2: Do krabice lezou furt.
1: Je to opravdu na první pohled obyčejný úgryt pro domácího mazlíčka, jo? Mm-hmm. Určitě takový najdeme v domácnostech českých. Uvnitř se ale skrývá systém kartáčů, který při průchodu zanechává uvolněnou srst. To znamená, jí to vlastně jakoby pročese, vyčeše. Ano, ale pozor, to není všechno. Tahle novinka se jmenuje Powswing Neo, která byla v kvidění a stále ještě na vletru IFA 2026. Vlastně tu kočku tady popisujou, toho čtyřnohého miláčka, to v podstatě jako olízne. Všude. A mě tak napadá, kde asi teďko najdete drtivou většinu manželek.
2: Já jsem chtěla jako zeptat, je to jenom pro kočky?
1: Mám takový tušení. Miláčku, kde seš? Jsem Šprajcla v krabici.
2: Já bych to brala.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: Krásnou noc přeji, kysáci, ve studiu Alex a startují nám noční jukeboxy. Pojďme na ně.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční Jubox.
1: Kysáci, přeju všem krásnou noc. Jsem tady opět já, Alex, a moc se těším, jak nám bude dnešní noc utíkat. Máme před sebou 6 hodinek skvělé hudby a vy mi samozřejmě s tím budete pomáhat a já se moc těším na vaše tipy, protože když se dovoláte do studia na telefonní číslo 210 323 323, tak i vy si budete moci objednat svůj vlastní jukebox, případně když využijete aplikaci Rádia Kiss a pošlete mi hlasovou zprávu nebo textovku. Rozhodl jsem se, že to dneska odstartuju v takovém příjemném českém stylu a vybral jsem písničku od Kapitána Demo ADHD, protože to je za mě song, který trošičku tak jakoby znázorňuje generační choroby mnohých z nás, protože ta roztěkanost, jak máme furt v ruce ty socky a furt řešíme tisíc věcí naraz, no, myslím, že to všichni známe.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jukebox na rádiu Kiss s Alexem už odstartoval a už tady mám dokonce prvního volajícího a dneska se prvnímu podařilo dovolat Péťovi. Péťo, slyšíme se, čau, čau.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Tak co, jak dneska válčíš? Máš práci, šichtu, nebo jsi doma?
2: Já jsem v práci, válčí.
1: Máš nočku dneska až do rána hezky?
2: Jo.
1: Jasný. No, tak věřím, že nám to bude utíkat hezky s nějakou dobrou hudbou. Hele, teď jsme s tebou řešili, co bychom pustili. Ty jsi říkal, že by si rád Die Die od Shakiry. My ji máme naplánovanou trošičku později. Inu jsme teďka taky hráli. Tak napadlo by tě něco ještě jiného, co by ti mohlo udělat radost?
2: Víš co? Ne, by mě napadlo. Ale nevím, či to máš Alize.
1: Alize? No mám tady. A kterou?
2: Moje Lolita.
1: No hele, čověče, normálně to tady mám a krásně se na to hezky hodí do playlistu, takže ti to přání moc rád splním. Komu to pošleme?
2: Tebe do studia a všetkým, co pracuju a všetkým kysákom.
1: No skvělý. No tak jo, tak já ti moc děkuju za zavolání a ti to dneska utíká hezky a budu se těšit zase příště. Měj se hezky, Péťo, čau.
2: Jasně, a i tebe pěkný večer.
1: Pěkný večer. No a nám už tady hraje Alize, Moa Lolita na Radio Kiss.

Máme 29 minut, to je takový hodně přesný, až zbytečně. Půl hodinky po 12. hodině, a to znamená půl první, půl jedné v noci. A my samozřejmě jedeme naše noční jukeboxy s mojí maličkostí. Čeká nás spoustu skvělé hudby, za malý okamžik už třeba Savage Garden anebo Mark Korn. No a co dalšího budeme hrát, záleží samozřejmě na vás, takže pokud vytočíte telefonní číslo 210-323-323, tak se můžete dovolat a vybrat si ten váš hit, který vám udělá takhle v noci radost, případně využít aplikaci Radia Kiss. No ale teď už To the Moon and Back by Savage Garden.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: My pokračujeme v našich jukeboxech a mám tady dalšího volajícího na lince. A víte co, on se vám sám představí. Halo, halo, kdo pak je tam?
2: Ahoj, tady je Lukáš Odsany.
1: Tady je Lukáš Odsany, nazdar. Ahoj, čau, čau. No hele, ale my jsme... Povídej.
2: Chtěl bych to poslat všem, dneska trojici ty blázniví směny noční, všichni to mají majáky na střeše a těm, co už to taky leze krkem jako nám.
1: No to věřím,
2: no. Tady mýho kolegu, tady se sedí vedle mě.
1: Jasný. No tak doufám, že to máte aspoň v klidu dneska, nebo je to no, takový...
2: Je to blázniví jako včera.
1: No tak hold. Díky tomu, že vás máme, tak je to ten svět o to lepší, takže vám za to moc děkujeme. A posílám teda písničku, na který jsme se domluvili s tebou, a to je Alan Walker a Faded, a jinak samozřejmě věřím, že ti udělá radost a všem ostatním. A hele, pro tebe jsem ochoten zadat i dalších 5, takže klidně piš, ještě volej. Tak jo, tebe taky.
2: Tak jo,
1: čau,
2: ahoj.
1: No a tady už máme Alan Walker, Faded na Radio Kiss. Mějte krásnou noc.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Ksáci, už mi chodí hlasovky, už mi chodí zprávičky, už tady toho mám hodně a to mě vždycky hodně potěší, takže pojďme se do toho pustit. Mám tady hlasovku od Josefa a tomu budeme teďka plnit přání jako prvnímu.
2: Zdravím všichni kysáky, chtěl bych nechat zahrát pecku od Scootera How Much Is The Fish a je to úplně pro všechny, kteří musí v noci schystat a nemají chvilku se ani zastavit. Zdar!
1: No, tak docela ti rozumím, poslední dny teda nevím jak u vás kysáci, ale u mě to je taky divoký. Ani v té noci se, jak vidíte, nemůžu zastavit, ale což, no, tak hold, ten život běží, tak ho musíme žít naplno. No a tady ta písnička, tak ta věřím, že nám s tím krásně pomůže. Scooter a How Much Is The Fish na Radio Kiss.

0: Odbyla nám jedna hodina noční, no a noční jukeboxy jsou teprve na začátku. Jedeme dál.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem a já jsem vám už na začátku i několikrát v průběhu opakoval, jakým způsobem si můžete objednávat jukeboxy u nás tady na rádiu a je to velmi jednoduché. Buď to použijete telefonní číslo 243 20 23 nebo mi napíšete nějaký ten vzkaz anebo hlasovou zprávu. No a jeden ze vzkazů mi napsal Pavel, který si nebyl úplně jistý, jak mu to dopadne, protože napsal: ahoj kysáci, tady Pavel, nevím, jestli vám zpráva došla, ale rád bych pozdravil svého kamaráda Martina Hrušku, který zrovna sedí za volantem. Chtěl bych vás poprosit, abyste mu pro lepší cestu pustili jeho oblíbenou pecku Modern Talking Cherry Cherry Lady. No a Pavle, jak už slyšíš, tak samozřejmě, že mohli. Tohle je pecka, která potěší nejedno srdce a i já si zaspomínám na doby, kdy jsem jako malej na tady to společně s tátou drsal.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: A konkrétně se jedná o noční jukebox Radia Kiss s Alexem a my samozřejmě pokračujeme v naší krasojízdě, jak já to rád tak jako nazývám. No a já už tady nejsem vůbec sám, protože se mi dovolalo do studia. Dovolal se mi Roman a s Romanem je vždycky sranda. Romane, slyšíme se, čau.
2: Čau, Alex. Ahoj. Já když slyším to jméno Alex, tak víš, na co si vzpomenu?
1: Na co si vzpomeneš?
2: Na Madagaskar.
1: Jasně, I like them move it.
2: Jo.
1: To je pravda, že když tady ta pohádka vyšla, tak já jsem měl ten prájem, že si chci říct, konečně všichni pochopili to jméno, že to má nějaký smysl. To má nějaký
2: král přesad. Zvířat, jo?
1: Ano, že jsem byl král zvířat, no. Ale hele, hezký, člověče, my jsme s tebou tady prokecali několik písniček, ty jsi mi vyprávěl a to jsi teda mě překvapil, ale vlastně ani ne, protože už si nepovídáme poprvé. Ty jsi docela romantik, že ty tak jako se podíváš přes do nebíčka a tam vidíš nějaký hvězdy, říkáš, že to je teďka čistý,
2: jo,
1: úplně,
2: tak...
1: viď?
2: Jak kdy,
1: dneska to tak cítíš. No každopádně, kysáce... No, povídej.
2: Nesmí mě někdo naštvat, víš?
1: Nesmí. No, tak to pak rychle koukáš, ne na hvězdy, ale máš hvězdy před sebou.
2: Pak je to v pekle, víš? Pak je to horší jak pekle.
1: No jo, tak ale musíme mít těch vrstev vícero, já jsem jenom pro. Ale chtěl jsem jenom říct, kysáci, jestli někdy jste zrovna venku, tak Roman říkal, že zrovna teďka v Olomouci, že tam máte úplně jako čistý nebe, krásně jsou vidět hvězdy. Tak doporučuji občas zvednout hlavu, prostě stojí to za to. A si uvědomit, v jak krásném místě...
2: Smog,
1: to je pravda, no. Ten světelný smog to dokáže zkazit. Ale jak krásně umíme žít prostě, jak na krásném místě jako vlastně dokážeme žít. Nic, teď jsem se já úplně rozněžnil. Tak zpátky k té písničce. A my jsme se s tebou domluvili, že pustíme Sara Perché Ti Amo. Já tady mám teda jenom remix, tak doufám, že tě nebude vadit. Je takový
2: ne,
1: prostě...
2: Ne, super, v pohodě, takový, remix že, může být, ten je taky dobrý.
1: Přesně, že pořádně jako nakopne. Ale ty jsi mi říkal, že nás ještě obohatíš o nějakou myšlenkou, takhle byste to nazval, viď?
2: Jasný, no, to je taková pochodová myšlenka. Když se to dává do pusy, tak je to suchý a tvrdý. A když to vytáhneš z pusy ven, tak je to vlhký a měkký. Co to je? Že máš dobrou pochorovou myšlenku, může to být, ale je to žvejkačka.
1: Já jsem to chtěl říct, ne, vůbec to nevím, neskoušej tohle. hezky, no tak jo, no prosím tě, rovino, tak ještě řekni, komu posíláme písničku a rovnou to napošle.
2: Takže samozřejmě tobě, všem kysákům, hlavně naše noční letce, jako je Pítr Skoťašnek, Šrek, Děnek Bábina, David Zavobrodu, všem kamionákům, hlavně taxikářům, pekařům a holkám na benzinky taky, že jo.
1: Paráda, no tak jo. Tak já ti moc děkuju za zavolání, s tebou je to vždycky tady sranda, tak se budu těšit zase příště.
2: Dobře, Ali, tak jo, měj se, opatruj a užívej Amstru.
1: Tak jo, děkuju. Zatím čau.
2: Čau.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy a Alex ve studiu. A chtěl bych říct, že dneska, mimo to teda, že už svátek slaví Daniela, které bych tímto rád popřál všechno nejlepší k svátku. A myslím si, že budu jeden z prvních, vzhledem tomu, že nám den začal teprve hodinku a půl zpátky. Tak máme i další svátky. A dneska je to takový gurmánský, jo? Vy, co máte rádi jídlo, tak zpozorněte, protože můžete slavit ve velkým. Protože dneska je národní den stejku au poivre, což je nějaká pravděpodobně nějaká francouzská verze toho, jak se dá dělat dobrý steak, ale pokud to na vás zní hogofogo, na mě třeba jo, tak by bohatě stačilo oslavit den vídeňského řízku, Schnitzel Day. No a pokud máte chuť na nějaké spíš takové ty hudební chuťovčičky, tak mám pro vás připravenýho Alexe Party anebo třeba Aloka. Tak si držte klobouky, volume doprava a jedeme dál.

Jukebox Radia Kiss s náma pokračuje i po 1 hodině a 38 minutě a mám tady ve studiu a nemám on mi normálně, to je škoda, měl jsem tady Patrika, který mi bohužel vypadnul mi z linky. Nicméně, Patriku, já ti tu písničku stejně zahraju a já jsem chtěl zrovna tady okomentovat, že před chvilkou nám tady hrála písnička Summer's Back a ty si vybral písničku od Rybiček 48 Léto 2, což nám mi logicky jako dává najevo, že ta nálada letní ještě zdaleka neskončila a ještě opravdu tamto léto všichni cítíme a oneď by ne, protože venku máme samozřejmě furt krásný počasí, furt jsou to 20, 30, takže pokud budete mít jenom chvilku času, tak doporučuji si to léto a to počasí užít, respektive to léto si prodloužit. Protože proč by ne, že? Tak ono pak to rychle střihne, bude zase zima, odstartují nám zimní radovánky a já myslím, že my všichni kysáci bychom měli ze všeho počasí brát absolutní maximum. Ale teď už Rybičky 48 a Léto 2. Léto na

0: kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Noční Jubox.
1: Další telefonátek si dáme až po 2. hodině, ale teď bych rád splnil přání, které mi tady napsala Míša. Konkrétně je to Míša Černá, jestli mě poslouchá, tak ať zpozorní. A nejenom ona, ale ať zpozorní i její partner, protože tahle písnička je věnovaná speciálně pro něj. A ona původně teda chtěla Elvise a pak to teda změnila na Michaela Jacksona, kterýho já tady samozřejmě mám a moc rád ho pustím. A jak mi tady píše, chtěla by udělat radost partnerovi, který už dlouho řídí a kus cesty máme pořád ještě před sebou. Tak ať mu to utíká, děkuji moc. No a já děkuji moc za zprávu. Partnerovi posíláme teda písničku a Míšo, tobě taky, tak hlavně dobře dojďte a hezky s úsměvem na tváři.